0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 13. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mne udržuje. Stezkou spravedlnosti mne vede pro své jméno. I když půjdu roklí šedé smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Amen. Náš nebeský Otče, my tě chválíme. Moc děkujeme za to, že si nám dal dožít této chvíle. Moc děkujeme, že tady společně můžeme být. Chceme ti děkovat za tvé slovo, chceme ti děkovat za poznání, které dáváš skrze něj. A moc prosíme tak o požehnání pro následující chvíle, pro to, aby jsme se mohli sdílet, aby jsme mohli být v tvé blízkosti, aby jsme tebe mohli poznávat. Za to tě moc chválíme, moc děkujeme. Ve tvé jménu, Pane Ježíši Kriste. Amen. Amen.

Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. To je z Boží milosti další věta z 23. žalmu, ke které se dnes večer dostáváme. Vyskytl ji sám žalmista David a na první pohled to je velmi zvláštní věta. Jak jste jistě mohli všimnout, pojednává o jakémsi potěšení, které vychází z dvou takových zvláštních pomůcek, mohli to tak nazvat. Jaké to jsou? Potěšení z berly a hole. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli dopodrobna, ale ve finále to je velmi zvláštní. Ovečka ze stáda má velkou radost z hole a z berly v rukou svého pastýře. Chápali bychom, kdyby se ovečka těšila z brašny svého pastýře, z té pastýřské torby, kde měl někdy pastýř schované pro ovečky nějaký ten pamlsek, jak jsem řekl minule, a občas jim ho dal a ovečky se za ním drželi a vyhledávali ho, chtěli být co nejblíže. Nebo kdybychom tady třeba četli, tvoje pohlazení a nebo tvoje laskavá slova mě potěšují, ale tvoje hůl, tvoje berla. Právě se ptáme dnes večer, co je na těchto pastýřských předmětech potěšujícího. Jak se může ovečka těšit, když vidí v rukou svého pastýře hůl a berlu? Byli prut, jak říkají králičí. Nevím, jestli byste se zeptali děti, když držíte v rukou prut nebo hůl, jestli z toho mají radost. Oni ví, že když sáhnete po prutu, takže je na čase co nejdříve se sklidit. Pokud si vzpomínám jako malý kluk, tak to nejméně, z čeho jsem měl radost, byl pásek mého táty. Nevím, jak to dělal, ale on měl na kalotek vždycky pásek chycen jenom takových dvě poutka měl na každém straně. A opravdu mě se nikdy nepodařilo utéct. Ve chvíli, kdy položil ruku na pásek, tak už jsem neutekl. Velmi rychle ho odepnul a už ho měl venku. A tak já si myslím, že kdykoliv se řekne hůl, prut nebo nějaký výchovný prostředek, tak právem si říkáme, co na něm je potěšující. Osobně se domnívám, že lidem mající rádi 23. žalm nejednou uniká smysl těch pravých, toho pravého významu. Možná se u něj nezastaví a nedomýšlí to, z čeho má ovečka radost. A nebo když k němu přijdeme, tak si to vykládáme po svém, uděláme si nějaký svůj umělý falešný dojem, abychom to tak trošičku okrášlili. Ale já myslím, že by to byla škoda, protože my víme, že to, co náš pastýř má s sebou na pastvě, je pouze jen k dobrému pro každou ovečku. Jednání pastýře s ovečkami bylo vždycky o pokoji a vždycky bude. Máme teď na mysli toho dobrého pastýře, který to vždycky s ovečkami myslel dobře. A je jedno, co právě měl v ruce, anebo po čem sáhl. A David, jak vidíte, on to věděl, protože vychází jak jinak než z toho, co on jako pastýř má v ruce. On jako pastýř v případě těch svých oveček nosil též hůl a berlu. A když se tak na ně dívá, tak si říká, ovečky, ty se ale mají. Protože já mám v ruce hůl a berlu. A když tak přemýšlí nad tím, jak se o něj stará jeho nebeský pastýř, tak si říká, já se to ale mám, když můj pastýř nebeský má v ruce hůl a berl. A tak jsem se rozhodl, bratře a sestry, že spolu strávíme u této věty 3 biblické hodiny. Protože je dobře, abychom si jako boží děti právě ty věty, které se nám zdají možná tak trošičku zvláštní, anebo si je vysvětlujeme tak nějak po svém,
Rád bych, kdybychom se na ně podívali dopodrobna, protože opravdu hůl a berla v rukou dobrého pastýře hrají velmi důležitou roli. Nemluvě v tom duchovním slova smyslu. A tak v této dnešní biblické bych se spolu s vámi rád pozastavil poprvé u pastýřovy hole. Příští biblickou budeme věnovat ještě jednou holi a pak tu další třetí se podíváme na berlu. Ať jsou nám i tyto předměty dobrého pastýře takovou duchovní vzpruhou na cestě víry a ať nám Duch Boží svatý pomůže k tomu, abychom si možná i více než dosud zamilovali právě tyto předměty, o kterých tady je řeč. Pojďme tedy v této první biblické se podívat na hůl. Jde pastýř, si sebou na pastu vždycky bere jenom to nejnutnější. Já si vzpomínám, jak mi rodiče najednou říkali, když jsem ráno šel na pastu, nač to prosím tě sebou taháš? A dívali se, co všechno mám v ruce. Nač to taháš? A oni věděli proč, protože víte, zpočátku, když ráno vyrážíte na pastu, máte před sebou celý den, a tak si řeknete ještě, když jste menší, co všechno budete potřebovat. A chcete si samozřejmě i hrát a chcete se možná i číst a možná si chcete něco učit. A tak si toho tolik naberete. A rodiče ví, že jsou věci, které je nemoudré sebou tahat, protože po chvíli na pastvě už litujete, že jste si to a ono vzal. Ono totiž nepřijdete a nesednete si na trávník a čekáte večer. Nekonečné přesuny za stádem vám dají znát, že tahat za sebou zbytečné věci se nevyplácí. Vedle toho, že jsem spoustu z těch věcí během nepostrácel a pak to se hledal, kde jsem to nechal, tak jsem se někdy za ten den s tím, co jsem si ráno vzal, pořádně nadřel. A to platilo i o oblečení, protože někdy bylo ráno chladno, tak jste se oblékl, po chvíli přišlo horko a celý den jste musel za sebou ty věci nosit. A pak už jste měl plnou náruč oblečení, nemluvě o všem tom ostatním, co jste si vzal. Proto pastýř dřív, než vyžene ráno stáro na pastvu a vyjde s ním, on opravdu přemýšlí, co skutečně bude potřebovat, jestli opravdu to bude důležité, aby si to vzal. Doba, ve které žijeme, samozřejmě je o něčem jiném v životě pastýře. Ty už možná nemusí tak nutně přemýšlet, protože moderní pastýři mají k dispozici už různé dopravní prostředky, kterými si ulehčují život. Ti, co mají velká stáda, už mají k sobě nejenom koně, ale někteří už mají třeba na pastvinách i nějaké to auto, kterým se dopravují terénní. Jenomže my tady mluvíme v otázce 23. žalmu o době, ve které pastýř si na pastvu bral jenom to nejnutnější, protože to nosil celý den v ruce. Stejně tak tehdejší horské koliby, kde bývaly stáda přes noc, kde byla ustajená, tak oni byly vybavené opravdu pouze jen tím nejnutnějším. Já si vzpomínám, jak právě toto mě na salaších nejvíce všeho fascinovalo. I když v době mého dospívání už jsme salaš nevlastnili, měl jsem možnost do několika takových, většinou rumunských, vstoupit, anebo alespoň okénkem nahlédnout. A mě opravdu nejvíc udivovalo to skromné vybavení na salaši. Opravdu tam bylo jenom to nejnutnější, co pastýř potřeboval k tomu, aby večer se mohl vyspat, nějaká postel a nějaký takový ten malý stůl. Opravdu jenom to nejnutnější. Stejně tak, když pastýř vyhnal ovce ven, bral do ruky jenom to nejnutnější, co potřeboval. Na zádech měl většinou nějakou tu brašnu, ve které byla schovaná svačinka láhev z vodou, někdy nějaké ty pomůcky pro první pomoc pro své ovečky. Ale v jeho ruce nikdy nechyběla hůl. Je pravda, že se našli tací, kteří hůl nahradili kamením. I takový pastýře jsem viděl. Řekli si, co bych nosil s sebou hůl, stejně ji někde ztratím, a tak používali kameny. Těch tam bylo všude požehnaně. A tak když některá ovečka šla, kam neměla, no tak se ohnul, vzal kámen a vyřídil to. Ale asi vám dochází, jak to vypadalo a nejednou i dopadlo.
Ne tak ten dobrý pastýř. David říká, Hospodin je můj pastýř a hůl v jeho ruce je pro mě potěšení. Nebeský pastýř po něm neházel kamení. A David se těšil z jeho hole. Dříve než vám řeknu, čemu je hůl v ruce pastýře dobrá, vám popíšu, jak většinou hlavně na Blízkém východě taková hůl vypadala. Nejenom na Blízkém východě, já si pamatuju, jak mi ještě můj táta, když jsem byl malý, který pásával ovce, vyprávěl a jednou taky ukazoval, jak se taková hůl vyrábí. Byla to hůl, kterou si pečlivě vybral, a to tak, že v lese vyhledal malý stromek, který vyhrabal a uřízlo až úplně u kořenu a využil té kulaté hlavy, která vznikne, když strom podkopete, malý stromek, a vykopete ho jakoby i z kořeny. Kořeny uřezal a tím, že ten širší konec s kořenem ořeže, tak vznikne hůl, která má na spodní části kulatou hlavu. Krásně ořezal a upravil tak, aby mu pevně padla do ruky. A musím vám říci, že když ji vzal do ruky a postavili vedle svého těla, tak první, co vás napadlo, je, že budil respekt. Já chci dnes položit důraz právě na první vlastnost hole pastýřově ruce a to je právě respekt u stáda. A my dřív, než se podíváme na cokoliv dalšího příště, tak zůstaneme právě u té autority, kterou pastýř tím, že má tuto hůl v ruce, před stádem projevuje. David, pastýř, když tak vede na pastvu své stádo, tak jde před nimi s touto respekt budící holí. Ovečky ho poslušně následují, protože v něm vidí skutečnou autoritu. Toho, kdo je vede a koho musí následovat. Protože je jejich pán. Samozřejmě, že mohl jít i bez hole. Ale jak by takový pastýř vypadal? Jestli si vzpomenete, jak právě hůl dodává různým obrazům, na kterých je vyobrazen pán Ježíš, ten dobrý pastýř, jak jim dodává takový ten správný význam. I když většinou jsou takové ty obrazy, kde pán Ježíš stojí s berlou. A to se podíváme později. Ale vždycky je tam stádo oveček a Ježíš před nimi, jak drží tu berlu v ruce. Je to jakýsi důkaz toho, že pastýř to má pod kontrolou. A je to tak správně. Víte, stádo, které by nad sebou nemělo autoritu, dříve nebo později by dopadlo špatně. Ovečky, když pastýř zapískal nebo zavlel, oni se okamžitě vraceli zpátky z cest, na které se vydali. A víte, zvláštní zvířata, a teď je jedno jaké domácí, oni velmi dbají na autoritu a poznají, kdo má autoritu. Já si vzpomínám, jak jsem se někdy rozčiloval jako malý kluk, že mě koně neposlouchají. Mohl jsem dělat cokoliv, tahal jsem je za opratě, používal jsem bič a oni mě neposlouchali. Protože už jakmile jsem promluvil, tak oni na to nereagovali. Alebo velmi, velmi tak jaksi laxně. Ne takhle, když promluvil můj otec. Ve chvíli, kdy slyšel jeho hlas, tak automaticky se postavili do pozoru. Když běžela kráva do kukuřice, stačila by táta zavolala, ona se otočila a vrátila se. Já jsem mohl křičet, kolik jsem chtěl. I zvířata vypozorují, kdo má autoritu, kdo drží hůl. Protože já, i když jsem je doběhl, tak moji ránu moc necítili. Ale víte, když je doběhne někdo, kdo umí používat tento prostředek autority, tak oni to ví. Osobně si myslím, že když Bibli čteme o Mojžíšovi, který, když ho Hospodin posílá do Egypta, tak má v ruce co? Taky má v ruce hůl. Mám takový dojem, že ta Mojžíšova hůl byla též takovým obuškem. Ve slovenské Bibli čteme, že to byla palice. A odpovídá přesně tomu té zakulacené hlavě, kterou pastýř, tomu se pak dostaneme příště, kterou pastýř dokázal použít, že ji hodil na nepřítele, který napadal stádo. A když tak Mojžíš je poslán do Egypta,
On je poslán od stáda ovci. Pásil stádo tchánovo a pojednou ho Hospodin pověří tím těžkým úkolem. A víte, že Mojžíš se všemožně vymlouvá, že ho nebudou brát vážně. Pokud Mojžíš měl z něčeho strach, jako pastýř ovcí, bylo, že ve chvíli, kdy se postaví před faraona a před izraelský lid, on se bál, že nebude mít autoritu. A je čeho se bát, protože když není autorita, tak zbytečně se namáhá. On říkal, oni mě nebudou brát vážně. Vždyť já ani nevím, kým se mám zaštítit. A tak v 2. Mojžíšově 4. kapitole v 1. verši čteme, Mojžíš znovu namítal, nikoli neuvěří mi a neuposlechnou mě. Ale řeknou, Hospodin se ti neukázal. Jinými slovy, ty nemáš nikoho, o koho by ses opřel. Hospodin mu řekl, co to máš v ruce? A on mu řekl, hůl, však jsem odešel od stáda. Hospodin řekl, hodí na zem. Hodili na zem a stal se z ní had. Mojžíš se před ním dal na útěk. Ale Hospodin Mojžíšovi poručil, vztáhni ruku a chyť ho za ocas. Vztáhl tedy ruku, uchopil ho a v dlani se z něho stala opět hůl. Aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin Bůh jejich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobu, říkal mu Hospodin. Když tě pošlu do Egypta, pošlu tě tam v moci, pošlu tě tam s autoritou. A tou autoritou ti bude právě hůl, kterou máš v ruce. A tady přesně nám Bůh prozrazuje tady to, o čem mluvíme. Hůl v rukou pastýře, ovci, byla vždycky a je obrazem autority. Autority u stáda. Mojžíš tam jde jako pastýř, který vyvede Izrael a jde tam v boží moci. A všimněte si, Bůh mu nedá do ruky žádný prak ani šipy, nedá mu do ruky žádnou zbraň, ale dává mu do ruky obyčejnou hůl, o které Mojžíš věděl, že je to autorita před stádem. A víme, že před touto holí kapituloval sám farao s celou mocí Egypta, se všemi zbraněmi, protože tam přišel pastýř z holy. U moře to byla právě hůl, s kterou Mojžíš rozdělil moře, když udeřil do vody, rozestoupilo se moře. Co ještě udělal s tou holí Mojžíš? Vyvedl vodu ze skály, udeřil do skály a před tou autoritou se rozestoupila skála a vyšla voda. A mohli bychom pokračovat. V dokazování toho, co hůl v té době znamenala. Když ji hodil před faraonem, stal se z ní had. Snad ještě jeden příklad z novozákonní doby. Když Pán Ježíš byl vydán do rukou těch, kdo ho křižovali, a oni ho vystavili hanbě a posměchu, dali mu trnovou korunu na hlavu, tak ještě na něco si vzpomněli. Aby vypadal opravdu jako král v moci a v autoritě, tak co mu dali ještě do ruky? Hůl. Matouš 27:29. Upletli korunu z trní, posadili mu ji na hlavu a do pravé ruky mu dali hůl. Když jsi tedy král, když říkáš, že jsi král Izraele, že ty jsi teda jejich pastýř, tak musíš mít v ruce hůl, aby tě brali vážně. Klekali před ním a posmívali se mu, buď zdráv židovský král, a tak tam Ježíš stojí s korunou na hlavě a z holí v ruce. Vnímejte, věděli i Římané, že Izraelci si zakládají na holi, která je obrazem autority. Ano, hůl v pravé ruce, protože věděli, že hůl je obrazem moci, obrazem síly a autority. Ale teď zpátky k holi našeho dobrého pastýře. Žalmista David má před sebou tu svoji autoritu před ovečkami a v té chvíli si vybavuje tu autoritu, která stojí nad ním v tom boží pojetí. Vidí, která ten jeho nebeský pastýř je pro něho tou nejvyšší autoritou a on jako ovečka je v roli toho, kdo mu, co mu přináší potěšení. A to prostřednictvím hole, kterou Bůh drží v ruce. Zkusme o tom přemýšlet. Do jaké míry nás těší hůl v boží ruce. Písmo nám říká, že Pán Ježíš, tedy Bůh, toho, koho miluje, ho taky trestá. To znamená, že koho miluje, nešetří z holy.
Dříve než dáme prostor, aby nás nepřítel zavedl někam a řekl nám, že toto a ono je ta hůl na nás, já věřím, že my jako křesťané chápeme, co tou autoritou v Boží ruce, kterou nás usměrňuje, je. A já chci položit důraz v prvé řadě na Boží slovo. Pokud si vybavíte našeho Boha autoritě v moci a síle, která nás vychovává, pak si představte tuto hůl. Nevím, jestli tady má Bůh jinou, lepší hůl, než je Boží slovo. Proto také mnozí před ním utíkají. Mnohým se nelíbí. Proto také mnozí si před ním zaspávají uši, protože je to ta nejmocnější hůl. Vybavují se mi v této chvíli proroci, kteří když přicházeli k Božímu lidu, tak na Boží rozkaz jejich úvodní slova se nesli v duchu: toto praví Hospodin. A víte, že někteří za to zaplatili životem. Cítíte tam tu obrovskou Boží autoritu: toto praví Hospodin. A každý posluchač viděl, že když toto a ono praví Hospodin, že je to něco, čemu se nesmí spírat. To proto, že Boží slovo přicházelo v obrovské autoritě. Stejně tak pro mě a vás, dnešní Kristovy ovečky, by tohle Boží slovo mělo být onou holí v Boží ruce. Vnímejte obrazem autority, kterou se vyplatí následovat. Boží slovo jde před námi a my jdeme za ním. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, tím slovem byl Bůh a to slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi a my teď říkáme, že jsme jeho následovníci. Ano, ta hůl jde před námi. Rozevírá nám cestu a my to víme. Tež se otevírají skály, z kterých proudí voda, abychom se napili a nezemdleli. Rozevírá se moře, abychom prošli v různých starostech a problémech. Boží slovo jde před námi a my jsme ho poznali a následujeme ho. Otázkou je, jestli jsme schopni, jako David, říci, tahle hůl je pro mě potěšení. Je to pro mě autorita, kterou se vyplatí následovat. Ovečky, když jdou za pastýřem, tak už jsme si řekli několikrát, oni neví, kam je on vede. Ale víte, stačí zvednout hlavu a někdy pastýř zvedl hůl a oni věděli, kterým směrem mají jít za ním. Víš, že když pastýř zvolil právě tuhle cestu, je to směr, který se vyplatí následovat, i když mu nerozumí. Otázka teď zůstává na mě a na vás, do jaké míry se nám to líbí, když Bůh zvedne hůl a řekne, půjdeme tudy. V tvé rodině, v tvém manželství, v tvém sboru. Nebojíme se ptát, je pro nás Boží slovo tolik potřebnou holí, která je symbolem Boží autority? A vůbec líbí se ještě věřícím 21. století být veden v Boží autoritě? Víte, nebojíme se ptát, je pro mě ještě písmo potěšením? A nebo mi svazuje ruce a nohy a všechno, co se dá svázat? Podle toho, co si někdy z Bible nejeden křesťan dělá, se zdá, že písmo už není potěšením. Už to není pro nejednoho křesťana žádná hůl, dokonce žádná autorita. Mnozí berou písmo jako nějaké doporučení, něco, čemu se můžeš podřídit nebo ne, nebo si to můžeš opravit, pozměnit. Nedivme se, že se ve stádu děje, co se děje. Nedivme se, že stádo dopadá, jak dopadá. Protože kdyby pro stádo ovcí pastýřova hůl nebyla autoritou, kterou respektují, dříve nebo později by přišel i jejich konec. Protože jakmile se ovečka dostane z područí pastýřovy hole, tak jí hrozí jednoduše nebezpečí ze strany různých predátorů, kteří číhají. A my víme, že písmo o nepříteli ďáblu říká, že obchází jako lev a hledá, koho by sežral. Samozřejmě z těch na okraji. Stejně tak i křesťan, jakmile se uvolní z područí písma, bratři a sestry, jakmile pro nás už není písmo autoritou, dříve nebo později přichází nepřítel, který si podá toho člověka a stáne z cesty. A tak bych si moc přál, važme si hole v rukou našeho dobrého pastýře a pána. Nechme se jim vést, ať je nám autorita písma svatého potěšením, stejně jako bylo pro Davida. A půjdeme ještě v dnešní biblické k té druhé vlastnosti hole, a to je dozor.
Hůl tam není jenom od toho, aby budila autoritu, ale je tam také, aby dozorovala nad stádem. Ano, ani dnes ještě nepůjdeme k nepřátelům tam venku, ale zůstaneme u dozoru nad samotným stádem. A písmo skutečně, když tak o tom přemýšlíte, není v prvé řadě tady za účelem, aby přivedlo ostatní sem, ale v prvé řadě, aby udrželo stádo pohromadě a aby nad ním zůstal dozor. Protože k čemu by přišli ostatní, když my bychom neměli jasno a my bychom nebyli pod ochranou pastýře? Ano, autorita je tu od toho, aby dozorovala nad tím, co jí bylo svěřeno do péče. V případě pastýře to byly ovečky a jsou to ovečky. A každý správný pastýř víme, že nad svým stádem bdí. Víme to už od doby, kdy se Pán Ježíš narodil. Když anděle přišli na betlémská pole, tak tam čteme, že pastýři nad svými stády bděli. A víte, s čím bděli? Z holy v ruce. O tom nepochybujte. Což o to bdít na stádem, ale s prázdnýma rukama? Pastýř si neuměl představit, že by v noci, když bdí nad stádem, že by měl prázdné ruce. To by tam nemusel ani být. Ale právě ona autorita zjevená v holí dávala pastýři tu moc, aby bděl a aby dozoroval nad ovečkami, které spaly. Neuměl si představit, že by šel proti nepříteli s prázdnou rukou. A tak bděl v noci s holí v ruce. Dozoroval nad stádem. Já si vzpomínám na dobu, kdy jsem byl na vojně. Teď vy, kdo jste byli, tak vzpomínejte se mnou. Co vám dávalo, když jste hlídali v noci, někdy sami, co vám dávalo takový ten pocit určité moci a autority? Byla to zbraň. Já si vzpomínám, když jsem tak někdy, tak to je hlavně, když jste nováček, tak hlídáte většinou s tím starším a ten starší řekne, víš co, všimni se, jak už jsem zrezl, říkali v Rumunsku. Já jsem zreznul za tu dobu, co ty jsi ještě byl doma u maminky. Já jsem zreznul na vojně. A tak víš co, já se teďko lehnu a ty budeš hlídat. A tak jsem někdy celou noc hlídal a slyšel jsem, jak chrápe. Samozřejmě, že jsem se moc nevzdaloval od něj. Když si chrápe, tak jsem tam seděl vedle. Ale někdy jsem celou noc musel chodit sám. Představa, že bych šel do otevřeného tělesného boje s mými tělesnými svaly, to jsem si představit neuměl. Ale víte, představa, že máte v ruce kalašnikov se 40 ostrými, to je jiná káva. A dává vám to obrovskou odvahu, obrovskou kuráž a pocit moci, s kterou dozor můžete provádět bez strachu. Tak mám úplně živou představu, jak jsem častokrát, když jsem opravdu dostal strach, že jsem cítil, že něco není v pořádku, na těch polích, na rumunsko-maďarských hranicích, kde se pašovali koně a všechno, co se dalo. Úplně si živě vzpomínám, jak jsem odjistil zbraň a měl ještě lepší pocit. Nemluví o to, když ji natáhnete. Víte, že stačí už se jenom dotknout a dějou se věci. Vraťme se k pastýři. Hůl v ruce byl odznak moci v tom správném dozorování nad stádem. Že ať se stane cokoliv, mám v ruce něco, čím budu moci to ochránit. Stádo spí, ale pastýř z holy v ruce dozoruje. Dneska už pastýři ve Spojených státech a v Novém Zélandu mají též zbraně. Ale my mluvíme o době, kdy měl v ruce hůl. Obchází stádo, bdí nad ním a hlídá ho, aby ho nikdo nepřepadl. Vidím v duchu Davida, jak když provádí noci tyto úkony, si přesně představuje svého Boha. A říká si, Hospodin je můj pastýř, bdí nade mnou z holy v ruce. A proto jeho hůl se pro mě stává potěšením. Bdí nade mnou s tím mocným slovem, které má moc mě ochránit od všeho zlého.
A jak to říkal apoštol Pavel Timoteovi? Protože od svého dětství znáš svatá písma, mohou ti dát spoustu věcí. V prvé řadě spásu. Už víte, jakou moc máme nad sebou? Podřídíme-li se písmu? Já si dovolím říci, že tato hůl našeho dobrého pastýře je vlastně prodlouženou paží Ducha Svatého, který lidem nejenom zjevuje svou vůli a úmysly, které s nimi Bůh má, ale také i je ochránce toho, aby v našich životech to Boží bylo jednoduše ochráněno. Aby nám to nikdo nevzal, aby to zůstalo uchráněno až pro onen den. A za to jsem velmi rád. Víte, žijeme v době plné zmatku. Duchovního zmatku. Dotírají na nás nejrůznější světonázory, filozofie, náboženství, křesťanská scéna je plná bludného učení. Na náš svět vyšli nejenom zjevní antikristové, jak nás před ním varoval apoštol Jan, ale i různí samozvaní spasitele. Však si poslechněte varování ještě jednou z 1. Jana 4.1. Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. A 2. Jana 1.7. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle, a kdo takto učí, je svůdce a antikrista. Mohli bychom pokračovat jinými místy. A nechme ještě promluvit samotného Ježíše Krista v tomto směru. Marek 13.21. A řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, hle, tam je Mesiáš, nevěřte mu. Vyvstanou lží Mesiášové a lží proroci budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru. A teď si představte, jaký pokoj, jaká útěcha vchází do srdce každé ovečky Ježíše Krista ve chvíli, kdy si uvědomí, že nad tím vším bdí jeho pastýř s holí v ruce. Přesně to prožíval David, když říká, tvoje hůl, Hospodine, pro mě je potěšení. Nevím, jak pro ostatní, ale tvoje hůl, tvé slovo, je pro mě potěšení. Protože vedle autority nade mnou také i bdí. Víte, bdít znamená vlastně i preventivně chránit stádo. Ne až když přijde nepřítel. Hlídáte, i když na scéně ještě nepřítele nevidíte. Bdíte. A přesně takového Boha vidí David nad sebou. Jak preventivně bdí nad jeho životem a tak tu jeho hůl opěvuje. Ptejme se i dnes, my současní křesťané, líbí se nám tahle hůl, s níž bdí Bůh nad svým lidem? Myslím, že moc ne. Mám teď na mysli dobu apoštola Pavla. On korinskému zboru jednou napsal 1. Korinským 4.21. Vyberte si. Mám na vás přijít? S čím? Přečtěte si to doma. 1. Korinským 4.21. Mám na vás přijít z holy? Nebo s láskou a mírností? Vyberte si, křesťané. Jaká byla jejich reakce, nevíme, co si vybrali. Někteří ho ale se snažili degradovat. Tvrdili, že na to nemá nárok přijít z holy. Poslechněte si tři verše, které předchází tomuto již přečtenému verši o holi. 18. verš. Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu, říká Pavel. Ale přijdu k vám brzo, bude-li pán chtít, a učiním si úsudek o těch domýšlivcích, ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou. Království Boží totiž nezáleží ve slovech, nýbrž v moci. A pak říká, vyberte si, mám přijít v mírnosti, anebo si mám vzít hůl. A tak, bratře, sestro, chtějme i v této době vidět autoritu písma a jeho dozor jako něco užitečného pro mě i pro každého z vás. Vždyť právě v této dozorové autoritě nás náš pán vlastně chrání před hříchem. Dnes možná ještě nevidíme v tom a onom preventivním omezení žádný smysl. Tak jako děti, když je vychováváme, tak nevidí smysl v tom a onom, co používáme. Ale náš dobrý pastýř ví, proč nás v tom a onom omezí. V každém případě písmo říká, že to je pro naše dobro. Hovoří k našemu srdci ještě před nebezpečím, aby nás ochránil. Nechodíme pod kazatelů jenom ve chvíli, kdy už je nejhůře. Chodíme sem preventivně, aby nám pán ukázal, v čem a onem máme být opatrní a tak dále. Varuje a střeží naše srdce zavčas. Když si doma čteme písmo, jednou nás i kárá zavčas, když se vydáváme na nebezpečné mise, na nebezpečné cesty. Přivádí nás zpátky, když na ní zboudíme. Duch svatý používá mocné Boží slovo preventivně k tomu, aby nás ochránil od cest, na které bychom se jinak vydali.
A dělá to proto, abychom z těch stezek spravedlnosti pokud možno nesešli. A tak přeji si sobě i vám, aby tato hůl byla pro nás potěšení. Víc než dosud. Vím, že to není pro žádnou křesťanskou ovečku nic jednoduchého. Stejně jako to nebylo pro Davidovy ovečky. Navíc v době, kdy se proti tomu nejeden křesťan bouří a kdy se spod této autority chce uvolnit a uvolňuje. A nebo když je sám sobě autoritou. I takové křesťany máme v tomhle světě. Ale já prosím, nenechme se oklamat. Jedině tak okusíme, jak požehnané to je být ve stádu toho dobrého pastýře, který svou holi přináší svému stádu potěšení. Amen.

Vyslechli jste si 13. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. Aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

0: Pan lesní si vyžádal Pavlíka, aby posluhoval panu faráři, vodil ho po horách, když by v nich bylo dítě, doma jako starý člověk. Puste ho, říkal Hajný, když přišel s tím vzkazem od lesního. Pan farář to nebude chtít zadarmo. Má děti rád a bude mu s ním dobře. A nejkrásnější chvíle pro Pavlíka byly, když pan farář vytáhl nový zákon, nosil ho vždycky u sebe a četl. Později tam bylo i mnoho takového, čemu Pavlík nerozuměl. Ještě dokud četl tu knihu o apoštolech, to se pěkně poslouchalo. A věru, kdyby nebylo na zemi Ducha Svatého, to by ti lidé nemohli činit takové divy. Ale potom přišel jakýsi list, že plí Římanům. Z toho Pavlík nerozuměl skoro nic, za to pan farář se nemohl dost nasytit. A byl nad tím vždycky zamýšlený, zvlášť jednou, když četl v tom listě slova: dokazuje pak Bůh lásky své k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus umřel za nás. Prosím vás, pane faráři, ptá se Pavlík, já bych tomu rád rozuměl, protože to je asi cosi dobrého. Máš pravdu, to je nejlepší, co může být. Kristus umřel za nás. Za nás? A já myslel, že umřel, když ho ti zlí židé ukřižovali. Jak to, že zemřel za nás? A proč? Potom pan farář zase otevřel Evangelium Janovo a četl tam o tom Mojžíši a o tom hadu a vyprávěl Pavlíkovi, jak ti židé šli z Egypta. A když byli velmi zlí, štípali je ti hadi. A oni umírali až hrůza. A když se ti ušknutí podívali na toho měděného hada, věřili Pánu Bohu, takže je to prý uzdravilo. Víš, ti ohniví hadi, to jsou naše hříchy, pravil pan farář. Tak jako ten had visel na tom kříži, tak musel viset Syn Boží na kříži za naše viny. Ale když tomu Pavlík dobře nerozuměl, začal mu vyprávět, jak ti Izraelští byli kdysi v Egyptě. A Pán Bůh poslal Mojžíše, aby je odtud vyvedl. A jak ten zlý faraon je nikdy nechtěl pustit. Až se Pán Bůh velice rozhněval a rozkázal svému andělu, aby v Egyptě pobyl všechny prvorozené. A počínaje faraonovým synem až do posledního žebráka. Že by musel mezi nimi pobít i všechny prvorozené židy. Ale Pán Bůh židům přikázal, aby v každém židovském domě zabili čistého beránka a jeho krví označili dveře. Protože tam, kde anděl uvidí krev, kolem toho domu přejde a nikoho tam nezabije. Tak vidíš, Pavlíku, i my jsme měli umřít za svoje hříchy. A ten pekelný faraon nás nechtěl pustit. Ale vidíš, Pán Bůh dokázal svou lásku k nám. On ho dal za nás zabít místo nás, proto on je tím Božím beránkem, který snímá hříchy světa. Najednou si Pavlík zakryl rukama tvář. Pane Ježíši, můj dobrý a drahý pane Ježíši, já už vím, proč tě tvůj otec nevyslyšel, když si ho tolik prosil, a proč tě nevysvobodil, tak ty jsi musel umřít za moje hříchy, jako ten beránek za židy. Proto máš tedy tu moc odpouštět lidem. Vždyť jsi musel umřít za nás, my jsme toho příčinou. Chlapec stichl, položil se a schoulil se do trávy. Nevěděl, co dělá jeho laskavý pán, ale když se za chvíli narovnal, byl sám. Kniha to ležela otevřená a byly nad ní kapky rosy. Od toho dne býval pan farář stále zamyšlenější, mnoho se modlil. Pavlík to měl rád, když se modlil. Ať už to bylo v horách, anebo v noci, když ho viděl klečet, tak on si také vždycky se svým pánem Ježíšem povídal a bývalo mu dobře. Jednou v sobotu, když už se druhý den blížil ke konci, slyšel Pavlík, jak paní lesní říká svému muži. Ten pan farář, místo aby se nám zotavoval, je každým dnem pobredlejší a bledší, jako kdyby ho tlačila nějaká starost. A prý už půjde domů kázat, to by věru neměl dělat. No, víš, ženo, ona si bez toho kázání nemůže být, jako já bez lovu, anebo ty bez vařečky. Kdyby byl jako druzí, moc by na to nekoukal, jenomže on je řádný člověk. Když potom Pavlík s panem farářem šli horami, řekl najednou chlapec, je to pravda, že máte tolik starostí, pane faráři? Kdo pak ti to řekl? Myslí si to v myslivně. Trápí se, že jste bledlý. Myslí si asi, že jste nemocný. Ti se nemýlí. Jsem moc nemocný. Až na smrt. A pro tuhle nemoc není na zemi léku.
1: Toho nemá ani pán Ježíš.
0: Vzal bílou pánovu ruku do svých malých. Ani pán Ježíš. Pohlédl pán do soustrastně, starostlivě pohlížejících chlapcových očí. On má pomoc, Pavlíku. Ale...
1: Tak ho proste, copak nevíte, že každého uzdravil, i toho šlakem poraženého. Třeba, že ho ani neprosil. Pojďte, budeme ho prosit spolu.
0: Chtěl bys mi pomoc prosit?
1: Víte, jako ti jeho služebníci, toho setníka v Kafarnaum.
0: Když řekli, hoden je, aby mu to učinil. Tak nepros, Pavlíku, protože já nejsem hodný jeho milosti.
1: No a jak bych vám mohl pomoct? Třeba kdybyste ho prosil, tak jako tam ten muž při těch dveřích.
0: Víte, jak se ten pyšný člověk tolik chlubil a tamten se vůbec nechlubil.
1: To máš pravdu.
0: Taková modlitba ta by byla pro mě.
1: A dál už farář nemluvil.
0: Vrátili se odpoledne, dnes poněkud dříve.
1: Pavlíku, veď mě.
0: Kudy chodíváš ty s Dunajem, nejkratší cestou?
1: Říká po chvíli farář.
0: Věru, to budeme ve vesnici, ale mnohem dřív. A když vy nemůžete běžet tak jako já.
1: A nebojte se, je tam pěkná pěšina.
0: Jinak bych vás tudy nevedl, protože mi to pan lesní přikázal, abych vás prý nevodil po kdejakých zmolách.
1: Pan farář se musel zasmát.
0: No, Pavlíku, kdyby věděl, kudy já se musel s tebou lézt, a neboj se, já mu to neřeknu.
1: Protože nejkrásnější květy, to si pamatuji, rostou na těch nebezpečných místech.
0: Na faře tam dostal Pavlík dobrou večeři. Na noci ho pan farář vzal do svého pokoje, ale nejdřív se pořádně vykoupal ve vlažné vodě. Toho po celotýdenním chození velmi občerstvilo. Chlapec se jen stěží dokázal pomodlit, jak byl ospalý. Cítil ještě, jak ho pan farář přikrývá, ano, i na čele ho pohladil a políbil, a nic víc. Ale při rozbřesku se Pavlík jako obvykle probudil a posadil na lůžku. Rozhlíží se po neznámém místě, až se jeho pohled zastavil u okna. A už potichu vyskočil a začal se oblékat. Kdy tam už oblečený se svatou knihou na kolenou seděl pan farář, ale nečetl, oči měl zavřené, jako by se v tom snu usmíval. Na nebi vstávaly červánky. Růžová záře pokrývala celý, jindy tak bledý kraj. Chlapec se vykradl po špičkách ven, ačkoliv jeho krbce i tak nebylo slyšet. Umyl se u studny, utřel, učesal, zase se potichu vrátil. Pan farář ještě pořád seděl na tom samém místě, ale oči měl otevřené a hleděl na ty červánky, které si tu před oknem postavili hrad na nebi. Chlapec se přikradl, ani sám neviděl, proč klekl si k nohám pana faráře.
1: Pavlíku, už jsi vzhůru?
0: Ruka pánova spočinula na jeho čele.
1: Vždyť je ráno. Dnes, pane faráři, nejste smutný.
0: Dnes?
1: Dnes ne. Dnes jsem velmi šťastný.
0: A tobě to řeknu. Protože ty mi rozumíš a ty se budeš radovat se mnou. Představ si, já dnes v noci jsem našel cestu do sluneční krajiny. Víš, teď už ti můžu odpovědět. Už mám ducha Kristova. Já jsem ho přijal tak jako Marta, anebo jako ta rosa to sluníčko. Pojď, poděkuj se mnou pánu Ježíši, že mi všechno odpustil. Protože pak si musím trochu lehnout, nespal jsem celou noc.
1: Ale to mi stálo za to.
0: To byla nejslavnější noc v mém životě. A tak se pomodlili. Potom si pan farář lehl, jak byl oblečený na pohovku. Pavlík mu tam přinesl porušky z postele.
1: Odpočiňte si, protože jak budete kázat?
2: O to neměj starost. Ještě tak nikdy jsem nekázal, teď můžu být konečně svědkem Ježíšovým.
0: Pavlík počkal, než pan farář usnul a zase vyšel ven. Chtěl odejít ve snídani, ale všimla si ho starší služka. Dala mu rychle kus chleba a hrnek mléka a teprv potom ho propustila. Pavlík běžel za dědečkem. Už se mu po něm stýskalo. Za ty dva týdny ho viděl jenom dvakrát, jednou v boudě a jednou na pasece.
3: Je mi tu bez tebe smutno,
0: řekl mu, ale jen posluš lidem, kdo ví, k čemu ti to bude jednou dobré.

kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Kolik dnů

Len v Bohu sa moja duša upokojí. Od Neho je moja nádej. Len On je moja skala, moja spása, môj hrad. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojim útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce. Boh je naším útočiskom.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 14. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít i nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí širé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Ježíši, chceme ti i dnešního dne poděkovat za to, že jsme mohli přijít na toto místo. Děkuju ti za to, že tak ty si nás provedl tím pracovním týdnem a prosíme tě za to, aby tak jsme se dokázali stišit, přijmout to, co ty nám chceš říct skrze své slovo. Děkujeme ti za to, že tak můžeme vědět, že ty jsi živý Bůh a že ty pracuješ v našich životech a chceš tam pracovat. A tak prosíme tě za to, aby tak jsme ti byli otevřený každý den, každou hodinu, každou vteřinu a aby jsme chtěli naslouchat tvému slovu. Amen.

0: On se vrátí, zpívala naše mládež, on se vrátí. Do té doby, než se vrátí, tak musíme nalézat potěšení. V čem? V berli a v holi našeho Boha. Tvé berla a tvá hůl, to mě potěšuje. Vítejte u stejné věty, která pojednává právě o potěšení, vycházející z pastýřské berly a z pastýřské hole. A to mluvím o ovečkách, které pastýř pase. Jak už jsem říkal minulý pátek, nevím, jestli jste nad tím někdy podrobně přemýšleli, ale v každém ohledu to je velmi zvláštní. Už ta představa, že ovečka ve stádu má radost, těší se z hole svého pastýře. Chápali bychom, kdyby se ovečka těšila z jiných předmětů, které má pastýř sebou, jak jsem řekl minulou biblickou, že někdy má různé pamlsky, kdy ovečce dá, ale aby se těšila právě z hole a z berly, to je opravdu zvláštní. Právě se ptáme, co je na těchto pastýřských předmětech vůbec potěšujícího. Minule jsme si řekli, že lidem milujícím 23. žalm nejednou uniká ten pravý smysl těchto slov. Jednoduše se u nich někteří čtenáři písma nijak zvlášť nezastaví a když už, tak je nijak nedomýšlí. Co to znamená, když ovečka řekne, že má radost z berly svého pastýře a z hole, kterou má u sebe? A nebo někdy je raději nedomýšlíme, aby nám to nenarušilo ten dobrý pocit, který máme z tohoto žalmu. A nebo si je někdy vykládáme po svém a uděláme si z toho nějaký svůj umělý a přitom falešný dojem. Tak či tak bylo by to škoda, protože my víme, že to, co náš pastýř má sebou na pastvě, to je pouze jen k dobrému pro každou ovečku, která je v jeho stádu. A něco jsme si už o tom minule řekli, konkrétně o holi. A já jsem se rozhodl, že ještě dnes večer zůstanu právě u hole. Možná i proto, abychom si o holi našeho dobrého pastýře udělali trochu lepší dojem, než jako křesťané k dnešnímu večernímu zhromáždění máme. Víte, mám takový dojem, že když se řekne hůl, tak se každé Kristově ovečce vybaví, co? Výprask, buďme upřímní. Výprask, co jiného se vám vybaví, když někdo řekne, mám vzít hůl? Naše děti už si dávají ruku na zadek, protože ví, že hůl většinou tam přistává, že takové letiště pro hůl. A proto i někdy my kazatelé jsme spojováni s holi. Ale já se chci ptát, opravdu hůl je v rukou pastýře proto, aby s ní byl své ovečky? Určitě ne. Minule jsme si poukázali na první dvě role, kterou hůl hraje u pastýře. A tou první, kdo si vzpomene ještě, co to bylo? Autorita pastýře. Ano, měli jsme na mysli tu přirozenou autoritu, kterou pastýř drží v ruce. Dali jsme si za příklad Mojžíše, kterému Hospodin říká, když si říká, ale mě tam v Egyptě neposlechnou, podívej, však já nemám, podívej se, kdo jsem. A Hospodin mu říká, co máš v ruce? A on mu říká, hůl. Hospodin mu říká, to ti bude plně stačit, běž do Egypta a víme, že pod ní klesl faraon, před ní se rozdělilo moře, skála uvolnila vodu. A no je to stav, kdy ovečky poslušně jdou za svým pastýřem, protože si jsou vědomí, že to s nimi myslí dobře a že autorita v jeho ruce je to, co potřebují. A také jsme si řekli, že právě tou autoritou je pro nás Boží slovo. Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi a my jsme viděli jeho slávu, slávu jakožto jednorozeného syna Božího. Je to slovo, které má i dnes, bratře a sestry, obrovskou moc. A přesně v tomto duchu mluví apoštol Pavel. V Židům 4.12 říká, slovo Boží je za prvé živé, za druhé mocné a za třetí ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní ducha a duše, kosti a morku a také ještě něco dělá zvláštního. Co to je? Rozsuzuje touhy člověka i myšlenky jeho srdce. Vnímejte, staví se mezi naše touhy, mezi naše myšlenky, rozsuzuje je a častokrát víte, jak to bolí, když to a ono nám musí doslova odříznout. Ano, toto je ona autorita v ruce našeho nebeského pastýře, v jehož stádu se nacházíme. To druhou vlastností hole jsme si řekli minule, že je také vedle autority i dozor. Ano, jakási prevence pastýře, který, vnímejte, bdí nad svým stádem a nedovolí nepříteli, aby stádo napadl. Jednoduše rozsuzuje to a ono, zda to je dobré pro stádo, a nebo ne. Ne až ve chvíli, kdy přijde nepřítel, ale jakýsi dozor předtím. A my jsme tady dali za příklad pastýře na betlémských nívách, kdy se narodil Ježíš. Tak když ovečky spaly, byla noc, tak pastýři nad svými ovečkami dozorovali, dbali nad nimi. A je pravda, že od různých škodlivých jedovatých rostlin nejednou pastýř musel ovečky odehnat, protože on šel vepředu a dozoroval, aby oni se nedostali k tomuto nebezpečí. A já věřím, že i toto David jako ten dobrý pastýř má před sebou ve chvíli, kdy sebe sama dává pod dozor Hospodinův. Je šťastný z toho, že to je Bůh, kdo to všechno hlídá, kdo o to pečuje a kdo se o ně stará. Proto s radostí může říct, že hůl jeho pastýře je pro něj velikým potěšením. Já bych si ale v touze, abychom si tu hůl našeho pastýře zamilovali ještě víc než dosud, bych chtěl v téhle biblické hodně přidat ještě další dvě vlastnosti, které pastýřova hůl má. A dělám to i dnes s přáním, aby Pán Ježíš Kristus, ten dobrý pastýř, byl ve vašem a mém životě poznán jako milující Bůh. A aby se našim životům dostalo tolik potřebného potěšení, mimo jiné právě z hole dobrého pastýře. Tím třetím, který chci přidat těm minulým dvou, je obrana. Žel, že se některým křesťanům, když se řekne hůl, vybaví skutečně prostředek na trestání ovci. Ale víte, pastýř především hůl nenosí proto, aby trestal ovečky. I když neříkám, že nejednou nepoužije na neposlušné ovce hůl za tímhle účelem, ale pastýř, dobrý pastýř na pastvu nosí hůl proto, aby potrestal každého, kdo se postaví proti ovečka. Jestli pak to máme dnes a denně na mysli, bratře a sestry, že náš pastýř dobrý nosí hůl proto, aby nebezpečí neprošlo přes něho na nás. Víte, v takovémto případě krásně se následuje Pán Ježíš Kristus. Vědomí, že hůl je v jeho ruce proto, aby strestal každého nepřítele, který přichází za účelem ublížit jeho ovečkám, jeho synům a jeho dcerám. Já uvedu jeden biblický příklad, který dobře znáte, abychom viděli, jakou roli hrála hůl v rukou konkrétně pastýře Davida, který napsal tento žal. Bylo to v době, kdy proti Izraeli vystoupil filištínský nepřítel v čele s obrem Goliášem. A pasáček David, autor tohoto žalmu, šel za králem Saulem ve chvíli, kdy donesl nějaké ty dobrůdky svým bratrům, kteří bojovali v Saulově armádě. A tam slyší, že když tam tak byl, tak pojednou vyjde Goliáš, začne proklínat Izrael, všichni utíkají, včetně Saula, a David to nemůže pochopit, jak je možné, že se nikdo nepostaví a nechá tohoto, můžeme říct nezná Boha, aby urážel živého Boha. Pasáček David, který opravdu odešel od ovci, a jeho bratr, jeden z bratrů mu říká, co tady chceš, komu si nechal to stádečko ovci tam na stepy? Opravdu odešel od ovci, zajde za, nebo nechá se přivést ke králi Saulovi, sám tam určitě nemohl, a požádá o svolení, že bude s Goliášem bojovat. A teď poslouchejte pozorně, jak to přesně následovalo. Budu citovat písmo přesně tak, jak stojí zapsáno v 1. Samuelově, v 17. kapitole, v 33. verši. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu pelištějící a bojovat s ním. Nemůžeš. Kdo mi řekne, jaký uvedl důvod? Určitě děti v besíce ví, jaký uvedl Saul důvod, že David nemůže jít bojovat proti Goliáši. Že seš ještě malej kluk. Ty jsi přece mladíček, kdežto tento bojovník Goliáš je bojovník od kdy? Od dětství, od mládí. Nímejte, když David pásil ovečky tam z holy, tak Goliáš trénoval. Cituji dál, David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovci svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, nímejte ty nepřátelé, kteří se blížili ke stádu, cituji dál, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a teďko chci, co tam následuje. Hnal jsem se za ním a bil jsem ho. A vyrval jsem mu jí z tlamy. Když se proti mě ale postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a co myslíte, že tam stojí dál? A bil jsem ho. Až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištějci se povede jako jednému z nich, protože potupil řady živého Boha. Všimli jste si tam jedné věci? Dvakrát zdůrazněné. Bil jsem ho. Nejednou nás zaujme pouze to, že David chytil lva a medvěda za dolní čelist, to nás zaujme, protože musel chytit za zuby. Jenomže ve chvíli, kdy ho chytne za dolní čelist, tak nastoupí na scénu, co? Davidova hůl. Bil jsem ho, až dokud jsem mu nevyrval ovečku s tlamy. Zvláštní, že? A tomu neobřezanému pelištějci se povede jako jednému z nich, proč? Protože mám v ruce hůl. A jdu před svými ovečkami. A teď si všimněte té zvláštní věci, která nám někdy uniká po té, co David dostal svolení, aby na Goliáše šel, aby na něj vyrazil. 37. verš. Saul mu řekl, jdi, Hospodin buď s tebou. Všimněte si, když vidí tu hůl v ruce Davidově a tu odvahu, tak mu říká, víš co, já ti věřím, běž. Ale chce to vylepšit. Říká si, tak z holy ho tam nepustím, přece jenom jako, ať vypadá trošičku jako bojovník, ne? Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu, oblékl ho do pancíře, na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit. Všimněte si, nebojovat, zkusil v tom chodit, jenomže ono to nešlo. Říká David, Saulovi, nemohu v tom chodit, já nejsem zvyklý. Já nejsem zvyklý na tohle strašidlo. A čteme, svlékl to ze sebe. A pak, co myslíte, co se stalo? 40. verš říká, vzal si do ruky svou hůl. Jak požehnaný důkaz toho, že David pochopil, o čem ta hůl dobrého pastýře je. David viděl při skládání tohoto žalmu, jak Hospodin láme jednu hůl za druhou na nepříteli, který ho chce napadnout. Ano, jak před ním jde a jak ho následně brání. Není to krásné nádherně vědět i v tom našem případě dnes, že máme takového pastýře, který má v ruce hůl a každý nepřítel, který se blíží, dostane co proto? Vidíme to tak, bratře a sestry, když uvažujeme o svém křesťanském životě a o všem tom, co nás napadá? Že Pán Ježíš jde před námi a nepřítel musí jeden po druhém ustupovat do pozadí, protože tam je jeho hůl. A to, jak zblízka je účinná, tak i zdáli. Víte, dobrý pastýř používal hůl, už jsem řekl před chvíli, v prvé řadě k tomu, aby když je vedl nějakou cestou, aby jim i připravil a prozkoumal terén. Vždycky jste viděli pastýře, jak šel po nějaké pěšince a s tou holí tak rozmáchl vždycky, aby zjistil, jestli v trávě něco nečíhá, aby vyplašil hady, kteří tam čekali, bušil do křovy a všechno to, co tam číhalo, před holí uteklo, aby ovečka za pastýřem šla v bezpečí. Stejně tak ale hůl pastýř používal i na nebezpečí, které viděl v dáli. A nebo které právě vyběhly z křovy. K našemu pochopení, jak účinné to bylo, mi dovolte, abych připomenul i vám, kdo jste možná nebyli minule, jak ta hůl vypadala. Byla to hůl, kterou si pastýř pečlivě vybral. Já jsem tady minule říkal, mi táta ukazoval, jak takovou hůl vyráběl. Když pásl ovce, v lese vyhledal malý stromek, který vyhrabal, a pečlivě ho opracoval, využil právě ten širší konec, který byl opravdu pevný, protože využil ty kořeny, které se tam rozšířovaly, ořezal do hladké kulaté hlavy a kmen upravil tak, aby přesně padla do jeho ruky. A teď si pouze představte, jak ji zvedá a přesným hodem zasahuje nenasytnou zvěř. A já jsem si dočetl, že i v současné době pastevci, ovci, dělají dokonce soutěže v této disciplíně. Ano, závodí mezi sebou, kdo touto holí, která má na konci krásně opracovanou hlavu, kdo přesněji zasáhne cíl na dálku. A k tomu, aby se z nich stali dobří pastýři, kteří ovládají hůl, přitráví celé dlouhé hodiny každý den tréninkem. A jsou v tom opravdu někteří hodně dobří. A na dálku zasáhnou přesný cíl. A jak sami dodávají, je to jak jejich vlastní obraně, stejně tak obraně svého stáda. Protože pastýři vnímají svou hůl jako prodlouženou obranou ruku v každé těžké situaci, do které se dostanou ze stádem. A teď už stačí, abyste nechali myšlenky proudit a unášet se na vlnách tohoto šikovného pastýře, který jediným přesným hodem zasáhne nepřítele, který i nás Kristovi ovečky často tak napadá. Není to krásné vědět, že v hůl v rukách vašeho nebeského pastýře je přesná? Však jistě víte, jak přesný úder Ježíš Kristus odháněl na tomto světě satana. Přesnými údery. Ve chvíli, kdy ho přicházel pokoušet. Používal hůl Božího slova tak přesně, že ďábel před ní kapituloval. A tak nezapomeňte, my musíme být Pánu Bohu vděční každý den za tuto ochranu, kterou nám poskytuje ve svém slově, kterému můžeme věřit. My máme vždycky po ruce slovo, které má moc a jde přesně na cíl. Pán Ježíš učeníkům říkával Marek 13:11, až vás povedou před soud, tak ať se vám roztřepou kolena, ano, až vás povedou před soud, vy nemějte vůbec starost o to, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte, protože to nejste vy, kdo mluví, ale kdo? Duch svatý, který je ve vás, on bude mluvit. To znamená, že Bůh Duch svatý jde před námi. Přesné údery na hlavu nepřítele, jak vidíte, si dělají své. A my to víme. Vždyť buďme upřímní, kde by si byl, bratře a sestro, kde bych byl já, kdyby tomu tak nebylo. A to druhé, co chci zmínit ještě v této biblické hodině, než se budeme modlit, je další vlastnost v pořadí čtvrtá, a to je kontrola. Možná si říkáte, tak jaká pak kontrola? Ale já jsem přesně takto nazval ten další účel, ke kterému slouží pastýřova hůl. A uvidíte sami, pokud jste na tento verš v Biblii nikdy nenarazili, anebo jste mu nerozuměli, jak krásně spadá do tohoto směru. Pastýř totiž svou hůl vždycky používá k tomu, aby když je přivede domů v bezpečí, aby je také i spočítal, jestli mu některá neschází. Když se večer postaví k vrátkům, kudy ovce prochází, jedna po druhé do ovčince, napřáhne hůl nad hlavy ovci a nechává jednu po druhé projít. Už víte, který verš v Bibli mám na mysli? Pojednávající o tomto? Pokud máte někdo Bibli otevřenou, i vy, kteří máte zavřenou, najděte si proroka Ezechiele, 20. kapitolu, 37. verš. A prosím, kdyby to někdo z vás přečetal. Ezechiel 20, 37.
1: A provedu vás pod holí a uvedu vás do závazky smlouvy.
0: Děkuju. Má někdo ještě jiný překlad? Třeba kralicky? Provedu vás pod holí a uvedu vás do závazku smlouvy. Kralický překlad říká, proženu vás, vnímejte, říká to ten dobrý pastýř, proženu vás pod hůl. Mluví se svým lidem. Víte, toto je vyjádření nejenom autority a dozoru vlastníka stáda, ale je to také i vyjádření toho, co následuje, když přijdou ovečky k ovčinci. Musí projít pod hůl svého pastýře. Kristus chce vědět i dnes, jestli se všechny ovečky vrátily z pasty. On nechce žádnou nechat venku přes noc, bez dozoru, na pospas nepřátelů. David přesně tohle má před sebou. Ovce, která prošla pod pastýřskou holi, ta byla započítána mezi přítomné a pastýř viděl, že je v bezpečí. Může klidně jít a může odpočívat. A to nebylo všechno. Říká se, že existuje druh vlků, které jsou hodně podobný ovcím. A víš, když máš černé ovce ve stádu? A prý jsou tak chytří a přizpůsobiví, že využívají situaci, že se přimísí do velkých stád a skrčeně hodlají proniknout do ovčince, kde si v noci dělají svoji práci. Tím ale, že pastýř stojí u vrátek a prohání stádo pod svou hůl, že provádí tuto nezbytnou kontrolu, nemůže se stát, aby tento predátor pronikl do stáda. Pastýř příjemně každou ovci, kterou prohání pod svou hůl, lehonce klepne do hlavy. A víte, jak na to zareaguje ovečka, když ji takhle mírně klepnete do hlavy? Víte, co udělá? Sklopí hlavu. Jak si jde do pokory. A některá i zabečí. A víte, co udělá vlk, když ho klepnete do hlavy? Ten do pokory nejde. Vlk nikdy nešel do pokory. Ve chvíli, kdy dostal ten ťukanec do hlavy, tak víte, co udělal? Zavrčel. Protože ten klik do hlavičky se mu prostě nelíbil. On to nečeká a pojednou má pocit, že je ohrožený a tak jde do útoku. Ne tak ovečka, ta šla do pokory. Jenomže ve chvíli, kdy vlk zavrčel, byl to jeho konec. Jak dobrá metoda, že? Když nás Kristus provádí pod hůl. Aby zjistil, jestli jsme ještě ovečkami, anebo už se z nás stali vlci. Dobrý pastýř tuto metodu prohánění svých ovcí pod hůl dělá taky z důvodu, aby své ovečky prohlédl po té zdravotní stránce. Bylo krásné vidět pastýře, jak zjišťuje právě holi i to, zda ovce je v pořádku zdravotně. A zkušený pastýř se nedal oklamat, protože když tak stál večer u vrátek, kudy jednotlivé ovce procházely, každou ovci právě díky své holi prohlídne důkladně, takže ji rozhrne vlnu a následně zkušenýma rukama ohmatá tělo zvířete, aby zjistil, když se nezdá některá ovečka, aby zjistil, jaké má potíže. A možná, že právě toto měl na mysli žalmista 139. žalmu, když počíná 23. veršem, říká, Bože, zkoumej mě! Nenech mě, ať chodím ve tvém stádu, zkoumej mě, prohrň mým vlnu, ať vidíš, co se tam děje. Cituji dál, ty znáš mé srdce a tak mě zkoušej, ty znáš i můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti, veď mě. Používej svůj hůl u vrátek a prohrň mou vlnu. A teď pojďme v tom duchu k nám dnešním ovečkám toho dobrého pastýře a ptejme se, pane, jak moc se mi líbí, když mě proháníš pod svou hůl? Skloním hlavu jako ovečka, anebo zavrčím? Víte, to, co pastýř dělá v oblasti kontroly, je pro blaho ovce. Tak se ptejme, jak moc se nám líbí, když nám Pán kontroluje ten duchovní zdravotní stav. Víte, to, co pastýř dělá skutečně, i v oblasti kontroly je proto, aby si žil a já s tebou v jeho blahu, pod jeho bezpečí. Nemyslím si, že to pastýř dělá, protože ho to po celodenní péči baví. Víte, pastýřovci byl většinou celý den na nohou. A večer, aby se si stoupil ke vrátkům a ještě tam prováděl tuhle práci. Nemyslím si, že pastýř to dělal, protože ho to bavilo po celodenní dřině. Ale on to dělal proto, protože chtěl, aby jeho ovečky byly v pořádku. Stejně tak, bratři a sestry, ani ten náš nebeský dobrý pastýř to nedělá kvůli tomu, že nemá nic jiného na práci. On to dělá kvůli tvému a mému blahu. On to dělá kvůli tvému a mému duchovnímu zdraví. Však každý z nás víme, co všechno nás denně ohrožuje. Co všechno nás ohrožovalo i v tom uplynulém týdnu. A spoustu toho vůbec nevíme a nedozvíme se to, protože nebeský pastýř byl u toho. Každý víme, co se nás i přidrží té naší vlny duchovní. A tak dobrý pastýř nás svým svatým slovem zpytuje. A víte, on se nedá oklamat, stejně jako jiný pastýř, ten dobrý pastýř u toho tělesného stáda. Nedá se oklamat ničím, ale tu, která vidí, že v ohrožení, si dá stranou, aby se o ní postaral. Nedá se oklamat ani v našem případě náš Bůh naším vlněným rouchem, ve kterém možná vypadáme, že je všechno v pořádku, ale ve chvíli, kdy ho rozhrne, vidí tam někdy ty boule. Však víte, že Pán Ježíš u Matouše 7:21 říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce. Tady vidíte, že pod bystrým zrakem rozhrnuje vaši i moji vlnu, aby viděl, co je pod ní. A do jeho zrak proniká pod veškeré naše masky, které si najednou nasazujeme, abychom vypadali před ostatními dobře. A tím nám zjeví všechno, co mělo být napraveno a odstraněno. A my víme, že jeho zraku nemůže na tvém a mém životě vůbec nic uniknout. On všechno vidí. Jeho oči, říká Bible, jsou jako plamen ohně. Proto žalmista v 69. žalmu v tom 6. verši vyznává, ty znáš, Bože, moji pošetilost. Čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Ty to rozhrneš a ty to vidíš. Proto ona kontrola, která nám je nejednou nepříjemná. Ale naučme se za ní, bratře, sestry, více děkovat, protože se to vyplatí. Bůh chce, aby se nám vedlo dobře v jeho stádu. Ten dobrý pastýř našich duší chce pro nás jen to nejlepší. Proto nás zkouší, proto nás zpytuje a proto náš stav provádí pod svou hůl. Je to znamením jeho péče o nás a proto to potěšení, o kterém David tady mluví. Tvoje hůl, dobrý pastýři, mě potěšuje. A tak si nechme tu naši vlnu prohmátnout, bratři a sestry. Už jsme si tady před časem řekli, že vlna je v písmu obrazem toho přirozeného života. Toho, co zachycuje, když jde ovečka tím lesem, tak se za ní zachycuje všechno i to, co je v trávě. Častokrát je to obrazem pýchy a obrazem prosazování sebe a nevím čím vším, co se naší vlny chytá. O to víc si važme, že ten náš dobrý pastýř hodlá proniknout svým slovem až na naši kůži. A možná i pod ní. Važme si toho, že hodlá zapracovat důkladně na naši vůli. Važme si toho, že hodlá uvést do pořádku všechno to, co se skrývá po povrchem té husté vlny. Každý z nás víme, jak stačí málo, abychom před okolím ukryli ta naše bolavá srdce, která naléhavě potřebují Boží lékařství. Tak bych chtěl v závěru této biblické sebe i vás, nás, ovečky Ježíše Krista, povzbudit k tomu, abychom měli neustále na paměti, jak požehnaná může být hůl našeho pastýře pro každého z nás. Necháme-li se jí řídit. Žijeme totiž ve spletitých problémech naší společnosti. Boží přikázání a normy písma současná společnost odmítá. Dokonce i v církvi se lecos v písmu pokládá za staromodní a za překonané a nás se chytá spousta věcí. Tak na základě toho moderního pojetí písma nejeden křesťan odmítá jakýkoliv podchod pod pastýřovu hůl. Někdy bychom jich rádi přeskočili. Ano, jsme vystaveni nejednomu pokušení v tomhle směru, které se nás snaží oklamat a zvyklat, že už se to nenosí. Ale já věřím, že my i po dnešku budeme důvěřovat Božímu slovu, které nás dnes a denně vede a bude podrobovat té důkladní kontrole a pomůže nám k duchovnímu zdraví. Protože ten, kdo nechá Boha na sobě pracovat, ten se cítí tou Boží dobrotou. Ten se raduje z toho, před čím ostatní možná pláčou. Že to je příliš tvrdé. Řekli jsme si tady minule, že ten, koho Pán vychovává, tak někdy musí použít i prostředek, který se mu nelíbí. Díky tomu pak zvládneme všechny těžkosti, bratři a sestry, které na nás ovečky Kristovi přijdou, zvládneme všechno pokušení, věřte mi, vítězně a bez úhony. A přesně tohle přeji každému z vás, aby se pro nás pastýřova hůl stala požehnáním. Amen.

Vyslechli jste si 14. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Jesenný dážď mu je požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodine, Bože vojov, počuj moju modlitbu, načúvaj, Bože Jákoba.

ani nevím, jak to říct. Asi to zkusím raději zaspívat, někdy tak musím slzy zakrývat.

A vrátil se Lesina i se svojí ženou, ubytovali se v jejich chýši. Pavlík jim den ze dne sloužil a třeba, že spolu žili, tak jako ještě nikdy nikdo, Pavlíkovi přeci co si scházelo. Taková se ho někdy zmocnila touha po panu faráři, že si musel jenom opakovat: Pane Ježíši, však já ten kříž poslušně nesu a budu jim sloužit. Ale on mě přeci tlačí, třeba, že ani nemám ramena zbičovaná, jako jsi měl ty. Ta mladá duše cítila, že tu nikoho nemá, kdo by ji tak rozuměl, jako pan farář. Ten by rozuměl, protože to sám prožil. Do vesnice nešel nikdo z nich po celou tu dobu, protože právě v neděli tolik pršelo. A tu další neděli šli jen dědeček se strýčkem Lesinou a strýček Liška. Ale když se odpoledne vrátili, prosil Pavlík, aby mohl jít do myslivny, že zanese hřiby, které včera nazbíral, a to z vděčnosti za to, co mu dala paní lesní. Vzal si Dunaje a už běželi spolu. Chlapci byli jako ptáčeti, které pustili z klece. A Dunaj se taky radoval, to, že konečně nemusí s nikým se dělit o přízeň svého malého pána. Tam se alespoň dozvíme, jak se má pan farář, radoval se Pavlík. Zase volal do lesa juchu a halo, ale pak si raději začal zpívat písničku, kterou ho naučila tetička Lesinová. Tak přišli k myslivně. Tam našel Pavlík paní lesní samotnou. Dědeček vás nechává pěkně pozdravovat, vyřizoval vesele. A přinesem vám šátek z toho uzlíku a posílá vám z věčnosti trochu hřibů. No hleďme, kde jsi tu ještě nazbíral? A jaké pěkně. Řekni dědečkovi, že ho také pozdravuji a že pěkně děkuji. A posaď se, dostaneš trochu kávy. Jsem sama, bude mi veseleji. Snad nemusíš hnedka běžet domů. Ale ne. Prosím vás, mohla byste mi říct, jak se má pan farář? Náš pan farář? Dobře. Jenom je to s ním nějaké divné. Proč divné? No. On i minulou neděli i dnes tak kázal, jako ještě nikdy předtím. Paní lesní s ním mluvila, jako kdyby jí byl rovný. Možná proto, že ji Pavlík pozorně poslouchal. Však, mě to hnedka tehdy ráno řekl, když jsem u něho spal, že bude kázat, jako ještě nikdy. To proto víte, že našel cestu do sluneční krajiny, kde slunce nikdy nezapadá. Tedy i tobě to říkal, chlapče. Vždyť i tam nakazatelně tu první neděli nám říkal taková divná slova. No kdyby s ním nebyl týdny ve dne v noci, ani bych ti to neříkala. Tak říkal, že nás dosud jako církevní pastýř dobře nevedl, že sám neznal tu pravou cestu a že sám nebyl z Boha narozen, že nevěděl jistě, jestli mu jsou vůbec odpuštěné hříchy. Že co věděl o pánu Ježíši Kristu, to nám kázával, co se ve škole naučil. Ale sám, že by ho v srdci měl, tak to neměl. A řekl nám, že ani my ho ještě nemáme. Že nám smí ukázat cestu a přivést nás k němu. Jemu, že pán Bůh učinil milost a přijal ho za svého syna. Synku, já ti to neumím ani opakovat, ale prostě se na to nedá zapomenout. Sotva jsem se té neděle dočkala. Chtěla jsem vědět, jak nám tu cestu bude ukazovat. A on nám ukázal, jaký je pán Bůh velmi svatý a přitom velmi dobrý. A jací my jsme velicí hříšníci, že musíme věčně zahynout, jestliže se nevrátíme k Bohu a jestliže ho nepřijmeme. No v kostele nebylo slyšet ani mouchu, jak bylo ticho. Nikdo nespal. Já ti to, chlapce, neumím říct, ale jako by to snad nebyl ani on na té kazatelně. Tak se ta slova jinak poslouchala. Když jsme vyšli ven, lidi tam stáli v hloučcích. Byli jsme takový přestrašení, jako kdyby měl soudný den přijít každou chvíli. Říkal, že našel cestu k Bohu a ke Kristu čtením jakési knihy. To jsem dobře nedoslechla, co v ní bylo napsáno. A prý, aby ji člověk četl řádek za řádkem. Ale vždyť já ji mám tady. A už tahá z podkošile svůj nejvzácnější poklad. Ty, že tu knihu máš? Zvolala za ním paní s údivem. A když jí Pavlík ukázal první stranu, četla nahlas. Ti pozorně, řádek za řádkem. Kde jsi tu knihu vzal, chlapče? To ti snad dal on. Ale ne, já jsem ji dal jemu.
a Pavlík musel znovu vykládat, jak našel svůj poklad. Paní Lesní ho poslouchala velmi pozorně. Vyprávěl i to, jak z té knihy čítávali spolu s panem farářem a oba přijali pána Ježíše jako ta Marta a Ducha Svatého jako ta kapička rosy. No člověče, ty mluvíš jako nějaký svatý nebo boží syn, když se to s těmi mudrci hádal, jak byl ještě malý. Ty by si mi tady, víš co, nenechal? Chvíli přemýšlel. Nechal bych, tetičko. Ale když já nejsem ještě sám na konci. Strýček Lesina přinesl z domu celou Bibli a z té nám teďka čte. Ale já si taky čtu, když jdu do sluneční krajiny a když s tetičkou Lesinovou sbíráme byliny, tak čtu i jí. Tam bych si tu velkou knihu asi nemohl vzít. Já se v ní nevyznám jako v téhle. Bezradně hleděl chvíli před sebe. Ale už vím co. Pan farář, když mi tu knížku vrátil, říkával, že si opatří druhou. Musí jich tedy být na světě víc. To, že řekl? Tak víš co, Pavlíku, když se tvůj dědeček snad nebude zlobit, přineseš ji později. Je neděle, obejde se bez tebe. Mám tady nějaké věci, odneseš je panu faráři a zeptáš se ho, jestli by tu knihu koupil i pro mě. Já ráda zaplatím, ať stojí, co chce. Zaneseš? No a velmi rád, aspoň uvidím pana faráře. Díval se chlapec, jak paní Lesní balí do koše dvě koroptve, vejce, několik z těch hříbů, které on přinesl, a velký kus ovčího síra a ještě čerstvé máslo. Tak tomu zanes. A že ho velmi pěkně pozdravuji, aby to od nás přijal. A že nijak nemůžu zapomenout na ta jeho kázání, ať se za mě modlí. Já bych chtěla taky najít cestu k Bohu. Abych nemusela věčně zahynout. A co mi řekne, abych udělala, všechno udělám. Když mě pošle na pouť, kam chce, já tam půjdu. I na mše. Víš, ale já nechci věčně zahynout. Pavlík přemýšlel stále nad těmi slovy, i když už měl polovinu cesty do vesnice za sebou.

Hospodin je tvoj ochranca. Hospodin ti je záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa chráni pred každým zlom. On ti chráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod

Když Ježíš svým učedníkům umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem. A máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

0: milí posluchači Rádia Pokoj. Žalmy, Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály, byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 14. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí širé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Ježíši, chceme ti i dnešního dne poděkovat za to, že jsme mohli přijít na toto místo. Děkuji ti za to, že tak ty jsi nás provedl tím pracovním týdnem a prosíme tě za to, aby tak jsme se dokázali stišit, přijmout to, co ty nám chceš říct skrze své slovo. Děkujeme ti za to, že tak můžeme vědět, že ty jsi živý Bůh a že ty pracuješ v našich životech a chceš tam pracovat. A tak prosíme tě za to, aby tak jsme ti byli otevřený každý den, každou hodinu, každou vteřinu a aby jsme chtěli naslouchat tvému slovu. Amen.

0: On se vrátí, zpívala naše mládež, on se vrátí. Do té doby, než se vrátí, tak musíme nalézat potěšení. V čem? V berli a v holi našeho Boha. Tvoje berla a tvá hůl, to mě potěšuje. Vítejte u stejné věty, která pojednává právě o potěšení, vycházející z pastýřské berly a z pastýřské hole. A to mluvím o ovečkách, které pastýř pase. Jak už jsem říkal minulý pátek, nevím, jestli jste nad tím někdy podrobně přemýšleli, ale v každém ohledu to je velmi zvláštní. Už ta představa, že ovečka ve stádu má radost, těší se z hole svého pastýře. Chápali bychom, kdyby se ovečka těšila z jiných předmětů, které má pastýř s sebou. Jak jsem řekl minulou biblickou, že někdy má různé pamlsky, kdy ovečce dá, ale aby se těšila právě z hole, z berly, to je opravdu zvláštní. Právě se ptáme, co je na těchto pastýřských předmětech vůbec potěšujícího. Minule jsme si řekli, že lidem milujícím 23. žalm nejednou uniká ten pravý smysl těchto slov. Jednoduše se u nich někteří čtenáři písma nijak zvlášť nezastaví a když už, tak je nijak nedomýšlí. Co to znamená, když ovečka řekne, že má radost z berly svého pastýře a z hole, kterou má u sebe? A nebo někdy je raději nedomýšlíme, aby nám to nenarušilo ten dobrý pocit, který máme z tohoto žalmu. A nebo si je někdy vykládáme po svém a uděláme si z toho nějaký svůj umělý a přitom falešný dojem. Tak či tak bylo by to škoda. Protože my víme, že to, co náš pastýř má sebou na pastvě, to je pouze jen k dobrému pro každou ovečku, která je v jeho stádu. A něco jsme si už o tom minule řekli. Konkrétně o holi. A já jsem se rozhodl, že ještě dnes večer zůstanu právě u hole. Možná i proto, abychom si o holi našeho dobrého pastýře udělali trochu lepší dojem, než jako křesťané k dnešnímu večernímu zhromáždění máme. Víte, mám takový dojem, že když se řekne hůl, tak se každé Kristově ovečce vybaví, co? Výprask, buďme upřímní. Výprask, co jiného se vám vybaví, když někdo řekne, mám vzít hůl? Naše děti už si dávají ruku na zadek, protože ví, že hůl většinou tam přistává, že je takové letiště. Pro hůl. A proto i někdy my kazatelé jsme spojováni s holi. Ale já se chci ptát, opravdu hůl je v rukou pastýře proto, aby s ní byl své ovečky? Určitě ne. Minule jsme si poukázali na první dvě role, kterou hůl hraje u pastýře. A tou první, kdo si vzpomene ještě, co to bylo? Autorita pastýře. Ano, měli jsme na mysli tu přirozenou autoritu, kterou pastýř drží v ruce. Dali jsme si za příklad Mojžíše, kterému Hospodin říká, když si říká, ale mě tam v Egyptě neposlechnou, podívej, však já nemám, podívej se, kdo jsem. A Hospodin mu říká, co máš v ruce? A on mu říká, hůl. Hospodin mu říká, to ti bude plně stačit, běž do Egypta a víme, že pod ní klesl faraon. Před ní se rozdělilo moře, skála uvolnila vodu. Ano, je to stav, kdy ovečky poslušně jdou za svým pastýřem, protože si jsou vědomí, že to s nimi myslí dobře a že autorita v jeho ruce je to, co potřebují. A také jsme si řekli, že právě tou autoritou je pro nás Boží slovo. Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi a my jsme viděli jeho slávu, slávu jakožto jednorozeného syna Božího. Je to slovo, které má i dnes, bratře a sestry, obrovskou moc. A přesně v tomto duchu mluví apoštol Pavel. V Židům 4.12 říká, slovo Boží je za prvé živé, za druhé mocné a za třetí ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní ducha a duše, kosti a morku a také ještě něco dělá zvláštního. Co to je? Rozsuzuje touhy člověka i myšlenky jeho srdce. Vnímejte, staví se mezi naše touhy, mezi naše myšlenky, rozsuzuje je a častokrát víte, jak to bolí, když to a ono nám musí doslova odříznout. Ano, toto je ona autorita v ruce našeho nebeského pastýře, v jehož stádu se nacházíme. To druhou vlastností hole jsme si řekli minule, že je také vedle autority i dozor. Ano, jakási prevence pastýře, který, vnímejte, bdí nad svým stádem a nedovolí nepříteli, aby stádo napadl. Jednoduše rozsuzuje to a ono, zda to je dobré pro stádo, a nebo ne. Ne až ve chvíli, kdy přijde nepřítel, ale jakýsi dozor předtím. A my jsme tady dali za příklad pastýře na betlémských nívách, kdy se narodil Ježíš. Tak když ovečky spaly, byla noc, tak pastýři nad svými ovečkami dozorovali, dbali nad nimi. A je pravda, že od různých škodlivých jedovatých rostlin nejednou pastýř musel ovečky odehnat, protože on šel vepředu a dozoroval, aby oni se nedostali k tomuto nebezpečí. A já věřím, že i toto David jako ten dobrý pastýř má před sebou ve chvíli, kdy sebe sama dává pod dozor Hospodinův. Je šťastný z toho, že to je Bůh, kdo to všechno hlídá, kdo o to pečuje a kdo se o ně stará. Proto s radostí může říct, že hůl jeho pastýře je pro něj velikým potěšením. Já bych si ale v touze, abychom si tu hůl našeho pastýře zamilovali ještě víc než dosud, bych chtěl v téhle biblické hodně přidat ještě další dvě vlastnosti, které pastýřova hůl má. A dělám to i dnes s přáním, aby Pán Ježíš Kristus, ten dobrý pastýř, byl ve vašem a mém životě poznán jako milující Bůh. A aby se našim životům dostalo tolik potřebného potěšení, mimo jiné právě z hole dobrého pastýře. Tím třetím, který chci přidat těm minulým dvou, je obrana. Žel, že se některým křesťanům, když se řekne hůl, vybaví skutečně prostředek na trestání ovci. Ale víte, pastýř především hůl nenosí proto, aby trestal ovečky. I když neříkám, že nejednou nepoužije na neposlušné ovce hůl za tímhle účelem, ale pastýř, dobrý pastýř na pastvu nosí hůl proto, aby potrestal každého, kdo se postaví proti ovečka. Jestli pak to máme dnes a denně na mysli, bratře a sestry, že náš pastýř dobrý nosí hůl proto, aby nebezpečí neprošlo přes něho na nás. Víte, v takovémto případě krásně se následuje Pán Ježíš Kristus. Vědomí, že hůl je v jeho ruce proto, aby strestal každého nepřítele, který přichází za účelem ublížit jeho ovečkám, jeho synům a jeho dcera. Já uvedu jeden biblický příklad, který dobře znáte, abychom viděli, jakou roli hrála hůl v rukou konkrétně pastýře Davida, který napsal tento žal. Bylo to v době, kdy proti Izraeli vystoupil filištínský nepřítel v čele s obrem Goliášem. A pasáček David, autor tohoto žalmu, šel za králem Saulem ve chvíli, kdy donesl nějaké ty dobrůdky svým bratrům, kteří bojovali v Saulově armádě. A tam slyší, že když tam tak byl, tak pojednou vyjde Goliáš, začne proklínat Izrael, všichni utíkají, včetně Saula. A David to nemůže pochopit, jak je možné, že se nikdo nepostaví a nechá tohoto, můžeme říct, nezná Boha, aby urážel živého Boha. Pasáček David, který opravdu odešel od ovci, a jeho bratr, jeden z bratrů mu říká, co tady chceš, komu si nechal to stádečko ovci tam na stepy, opravdu odešel od ovci, zajde za, nebo nechá se přivést ke králi Saulovi, sám tam určitě nemohl, a požádá o svolení, že bude s Goliášem bojovat. A teď poslouchejte pozorně, jak to přesně následovalo. Budu citovat písmo přesně tak, jak stojí zapsáno v 1. Samuelově, v 17. kapitole, v 33. verši. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu pelištějící a bojovat s ním. Nemůžeš. Kdo mi řekne, jaký uvedl důvod? Určitě děti v besíce ví, jaký uvedl Saul důvod, že David nemůže jít bojovat proti Goliáši. Že seš ještě malý kluk. Ty jsi přece mladíček, kdežto tento bojovník Goliáš je bojovník od kdy? Od dětství, od mládí. Vímejte, když David pásil ovečky tam z holy, tak Goliáš trénoval. Cituji dál, David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovci svého otce. Když přišel lev a nebo medvěd, vímejte ty nepřátelé, kteří se blížili ke stádu, cituji dál, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a teďko chci, co tam následuje. Hnal jsem se za ním a bil jsem ho. A vyrval jsem mu ji z tlamy. Když se proti mě ale postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a co myslíte, že tam stojí dál? A bil jsem ho. Až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištějci se povede jako jednému z nich, protože potupil řady živého Boha. Všimli jste si tam jedné věci? Dvakrát zdůrazněné. Bil jsem ho. Nejednou nás zaujíme pouze to, že David chytil lva a medvěda za dolní čelist. To nás zaujíme, protože musel chytit za zuby. Jenomže ve chvíli, kdy ho chytne za dolní čelist, tak nastoupí na scénu, co? Davidova hůl. Bil jsem ho, až dokud jsem mu nevyrval ovečku s tlamy. Zvláštní, že? A tomu neobřezanému pelištějci se povede jako jednému z nich. Proč? Protože mám v ruce hůl. A jdu před svými ovečkami. A teď si všimněte té zvláštní věci, která nám někdy uniká po té, co David dostal svolení, aby na Goliáše šel, aby na něj vyrazil. 37. verš. Saul mu řekl, jdi, Hospodin buď s tebou. Všimněte si, když vidí tu hůl v ruce Davidově a tu odvahu, tak mu říká, víš co, já ti věřím, běž. Ale chce to vylepšit. Říká si, tak z holy ho tam nepustím, přece jenom jako, ať vypadá trošičku jako bojovník, ne? Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu, oblékl ho do pancíře, na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit. Všimněte si, nebojovat, zkusil v tom chodit. Jenomže ono to nešlo. Říká David Saulovi, nemohu v tom chodit, já nejsem zvyklý. Já nejsem zvyklý na tohle strašidlo. A čteme, svlékl to ze sebe. A pak, co myslíte, co se stalo? 40. verš říká, vzal si do ruky svou hůl. Jak požehnaný důkaz toho, že David pochopil, o čem ta hůl dobrého pastýře je. David viděl při skládání tohoto žalmu, jak Hospodin láme jednu hůl za druhou na nepříteli, který ho chce napadnout. Ano, jak před ním jde a jak ho následně brání. Není to krásné nádherně vědět i v tom našem případě dnes, že máme takového pastýře, který má v ruce hůl. A každý nepřítel, který se blíží, dostane co proto? Vidíme to tak, bratři a sestry, když uvažujeme o svém křesťanském životě a o všem tom, co nás napadá? Že Pán Ježíš jde před námi a nepřítel musí jeden po druhém ustupovat do pozadí, protože tam je jeho hůl. A to jak zblízka je účinná, tak i zdáli. Víte, dobrý pastýř používal hůl, už jsem řekl před chvíli, v prvé řadě k tomu, aby když je vedl nějakou cestou, aby jim i připravil a prozkoumal terén. Vždycky jste viděli pastýře, jak šel po nějaké pěšince a s tou holí tak rozmáchl vždycky, aby zjistil, jestli v trávě něco nečíhá, aby vyplašil hady, kteří tam čekali, bušil do křovy a všechno to, co tam číhalo, před holi uteklo. Aby ovečka za pastýřem šla v bezpečí. Stejně tak ale hůl pastýř používal i na nebezpečí, které viděl v dáli. A nebo které právě vyběhly z křovy. K našemu pochopení, jak účinné to bylo, mi dovolte, abych připomenul i vám, kdo jste možná nebyli minule, jak ta hůl vypadala. Byla to hůl, kterou si pastýř pečlivě vybral. Já jsem tady minule říkal, jak mi táta ukazoval, jak takovou hůl vyráběl. Když pásl ovce, v lese vyhledal malý stromek, který vyhrabal a pečlivě ho opracoval. Využil právě ten širší konec, který byl opravdu pevný, protože využil ty kořeny, které se tam rozšířovaly, ořezal do hladké kulaté hlavy a kmen upravil tak, aby přesně padla do jeho ruky. A teď si pouze představte, jak ji zvedá a přesným hodem zasahuje nenasytnou zvěř. A já jsem se dočetl, že i v současné době pastevci, ovci, dělají dokonce soutěže v této disciplíně. Ano, závodí mezi sebou, kdo touto holi, která má na konci krásně opracovanou hlavu, kdo přesněji zasáhne cíl na dálku. A k tomu, aby se z nich stali dobří pastýři, kteří ovládají hůl, pritráví celé dlouhé hodiny každý den tréninkem. A jsou v tom opravdu někteří hodně dobří. A na dálku zasáhnou přesný cíl. A jak sami dodávají, je to jak jejich vlastní obraně, stejně tak obraně svého stáda. Protože pastýři vnímají svou hůl jako prodlouženou obranu, obranou ruku v každé těžké situaci, do které se dostanou ze stádem. A teď už stačí, abyste nechali myšlenky proudit a unášet se na vlnách tohoto šikovného pastýře, který jediným přesným hodem zasáhne nepřítele, který i nás Kristovi ovečky často tak napadá. Není to krásné vědět, že v hůl v rukách vašeho nebeského pastýře je přesná? Však jistě víte, jak přesný úder Ježíš Kristus odháněl na tomto světě satana. Přesnými údery. Ve chvíli, kdy ho přicházel pokoušet. Používal hůl Božího slova tak přesně, že ďábel před ní kapituloval. A tak nezapomeňte, my musíme být Pánu Bohu vděční každý den za tuto ochranu, kterou nám poskytuje ve svém slově, kterému můžeme věřit. My máme vždycky po ruce slovo, které má moc a jde přesně na cíl. Pán Ježíš učeníkům říkával Marek 13:11, až vás povedou před soud, tak ať se vám roztřepou kolena, ano, až vás povedou před soud, vy nemějte vůbec starost o to, co budete mluvit. Ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte, protože to nejste vy, kdo mluví, ale kdo? Duch svatý, který je ve vás, on bude mluvit. To znamená, že Bůh Duch svatý jde před námi. Přesné údery na hlavu nepřítele, jak vidíte, si dělají své. A my to víme. Vždyť buďme upřímní, kde by si byl, bratře a sestro, kde bych byl já, kdyby tomu tak nebylo. A to druhé, co chci zmínit ještě v této biblické hodině, než se budeme modlit, je další vlastnost v pořadí čtvrtá, a to je kontrola. Možná si říkáte, tak jaká pak kontrola? Ale já jsem přesně takto nazval ten další účel, ke kterému slouží pastýřova hůl. A uvidíte sami, pokud jste na tento verš v Biblii nikdy nenarazili, anebo jste mu nerozuměli, jak krásně spadá do tohoto směru. Pastýř totiž svou hůl vždycky používá k tomu, aby když je přivede domů v bezpečí, aby je také i spočítal, jestli mu některá neschází. Když se večer postaví k vrátkům, kudy ovce prochází, jedna po druhé do ovčince, napřáhne hůl nad hlavy ovci a nechává jednu po druhé projít. Už víte, který verš v Biblii mám na mysli? Pojednávající o tomto? Pokud máte někdo Bibli otevřenou, i vy, kteří máte zavřenou, najděte si proroka Ezechiele, 20. kapitolu, 37. verš. A prosím, kdyby to někdo z vás přečetal. Ezechiel 20, 37.
1: A provedu vás pod holí a uvedu vás do závazných smlouvy.
0: Děkuju. Má někdo ještě jiný překlad? Třeba kralicky? Provedu vás pod holí a uvedu vás do závazku smlouvy. Kralický překlad říká, proženu vás, vnímejte, říká to ten dobrý pastýř, proženu vás pod hůl. Mluví se svým lidem. Víte, toto je vyjádření nejenom autority a dozoru vlastníka stáda, ale je to také i vyjádření toho, co následuje, když přijdou ovečky k ovčinci. Musí projít pod hůl svého pastýře. Kristus chce vědět i dnes, jestli se všechny ovečky vrátily z pasty. On nechce žádnou nechat venku přes noc, bez dozoru na pospas nepřátelů. David přesně tohle má před sebou. Ovce, která prošla pod pastýřskou holi, ta byla započítána mezi přítomné a pastýř viděl, že je v bezpečí. Může klidně jít a může odpočívat. A to nebylo všechno. Říká se, že existuje druh vlků, které jsou hodně podobný ovcím. A víc, když má černé ovce ve stádu. A prý jsou tak chytří a přizpůsobiví, že využívají situaci, že se přimísí do velkých stád a skrčeně hodlají proniknout do ovčince, kde si v noci dělají svoji práci. Tím ale, že pastýř stojí u vrátek a prohání stádo pod svou hůl, že provádí tuto nezbytnou kontrolu, nemůže se stát, aby tento predátor pronikl do stáda. Pastýř příjemně každou ovci, kterou prohání pod svou hůl, lehonce klepne do hlavy. A víte, jak na to zareaguje ovečka, když ji takhle mírně klepnete do hlavy? Víte, co udělá? Sklopí hlavu. Jak si jde do pokory. A některá i zabečí. A víte, co udělá vlk, když ho klepnete do hlavy? Ten do pokory nejde. Vlk nikdy nešel do pokory. Ve chvíli, kdy dostal ten ťukanec do hlavy, tak víte, co udělal? Zavrčel. Protože ten klik do hlavičky se mu prostě nelíbil. On to nečeká a pojednou má pocit, že je ohrožený a tak jde do útoku. Ne tak ovečka, ta šla do pokory. Jenomže ve chvíli, kdy vlk zavrčel, byl to jeho konec. Jak dobrá metoda, že? Když nás Kristus provádí pod hůl. Aby zjistil, jestli jsme ještě ovečkami, anebo už se z nás stali vlci. Dobrý pastýř tuto metodu prohánění svých ovcí pod hůl dělá taky z důvodu, aby své ovečky prohlédl po té zdravotní stránce. Bylo krásné vidět pastýře, jak zjišťuje právě holi i to, zda ovce je v pořádku zdravotně. A zkušený pastýř se nedal oklamat, protože když tak stál večer u vrátek, kudy jednotlivé ovce procházely, každou ovci právě díky své holi prohlídne důkladně, takže ji rozhrne vlnu a následně zkušenýma rukama ohmatá tělo zvířete, aby zjistil, když se nezdá některá ovečka, aby zjistil, jaké má potíže. A možná, že právě toto měl na mysli žalmista 139. žalmu, když počíná 23. veršem, říká, Bože, zkoumej mě! Nenech mě, ať chodím ve tvém stádu, zkoumej mě, prohrni mým vlnu, ať vidíš, co se tam děje. Cituji dál, ty znáš mé srdce a tak mě zkoušej, ty znáš i můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti veď mě. Používej svůj hůl u vrátek a prohrni mou vlnu. Teď pojďme v tom duchu k nám dnešním ovečkám toho dobrého pastýře a ptejme se, pane, jak moc se mi líbí, když mě proháníš pod svou hůl? Skloním hlavu jako ovečka, anebo zavrčím? Víte to, co pastýř dělá v oblasti kontroly pro blaho ovce? Tak se ptejme, jak moc se nám líbí, když nám pán kontroluje ten duchovní zdravotní stav? Víte, to, co pastýř dělá skutečně i v oblasti kontroly je proto, aby si žil a já s tebou v jeho blahu, pod jeho bezpečí. Nemyslím si, že to pastýř dělá, protože ho to po celodenní péči baví. Víte, pastýřovci byl většinou celý den na nohou. A večer, aby se si stoupil ke vrátkům a ještě tam prováděl tuhle práci. Nemyslím si, že pastýř to dělal, protože ho to bavilo po celodenní dřině. Ale on to dělal proto, protože chtěl, aby jeho ovečky byly v pořádku. Stejně tak, bratři a sestry, ani ten náš nebeský dobrý pastýř to nedělá kvůli tomu, že nemá nic jiného na práci. On to dělá kvůli tvému a mému blahu. On to dělá kvůli tvému a mému duchovnímu zdraví. Však každý z nás víme, co všechno nás denně ohrožuje. Co všechno nás ohrožovalo i v tom uplynulém týdnu. A spoustu toho vůbec nevíme a nedozvíme se to, protože nebeský pastýř byl u toho. Každý víme, co se nás i přidrží té naší vlny duchovní. A tak dobrý pastýř nás svým svatým slovem zpytuje. A víte, on se nedá oklamat, stejně jako jiný pastýř, ten dobrý pastýř u toho tělesného stáda. Nedá se oklamat ničím. Ale tu, která vidí, že v ohrožení, si dá stranou, aby se o ní postaral. Nedá se oklamat ani v našem případě náš Bůh naším vlněným rouchem, ve kterém možná vypadáme, že je všechno v pořádku, ale ve chvíli, kdy ho rozhrne, vidí tam někdy ty boule. Však víte, že Pán Ježíš u Matouše 7:21 říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce. Tady vidíte, že pod bystrým zrakem rozhrnuje vaši i moji vlnu, aby viděl, co je pod ní. Ano, jeho zrak proniká pod veškeré naše masky, které si nejenom nasazujeme, abychom vypadali před ostatními dobře. A tím nám zjeví všechno, co mělo být napraveno a odstraněno. A my víme, že jeho zraku nemůže na tvém a mém životě vůbec nic uniknout. On všechno vidí. Jeho oči, říká Bible, jsou jako plamen ohně. Proto žalmista v 69. žalmu v tom 6. verši vyznává, ty znáš, Bože, moji pošetilost. Čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Ty to rozhrneš a ty to vidíš. Proto ona kontrola, která nám je nejednou nepříjemná, ale naučme se za ní, bratře, sestry, více děkovat, protože se to vyplatí. Bůh chce, aby se nám vedlo dobře v jeho stádu. Ten dobrý pastýř našich duší chce pro nás jen to nejlepší. Proto nás zkouší, proto nás pituje a proto náš stav provádí pod svou hůl. Je to znamením jeho péče o nás a proto to potěšení, o kterém David tady mluví. Tvoje hůl, dobrý pastýř, mě potěšuje. A tak si nechme tu naši vlnu prohmátnout, bratři a sestry. Už jsme si tady před časem řekli, že vlna je v písmu obrazem toho přirozeného života. Toho, co zachycuje, když jde ovečka tím lesem, tak se za ní zachycuje všechno, i to, co je v trávě. Častokrát je to obrazem pýchy a obrazem prosazování sebe a nevím, čím vším, co se naší vlny chytá. O to víc si važme, že ten náš dobrý pastýř hodlá proniknout svým slovem až na naši kůži. A možná i pod ní. Važme si toho, že hodlá zapracovat důkladně na naši vůli. Važme si toho, že hodlá uvést do pořádku všechno to, co se skrývá pod povrchem té husté vlny. Každý z nás víme, jak stačí málo, abychom před okolím ukryli ta naše bolavá srdce, která naléhavě potřebují Boží lékařství. Tak bych chtěl v závěru této biblické sebe i vás, nás, ovečky Ježíše Krista, povzbudit k tomu, abychom měli neustále na paměti, jak požehnaná může být hůl našeho pastýře pro každého z nás. Necháme-li se jí řídit. Žijeme totiž ve spletitých problémech naší společnosti. Boží přikázání a normy písma současná společnost odmítá. Dokonce i v církvi se lecos v písmu pokládá za staromodní a za překonané a nás se chytá spousta věcí. A tak na základě toho moderního pojetí písma nejeden křesťan odmítá jakýkoliv podchod pod pastýřovu hůl. Někdy bychom jich rádi přeskočili. Ano, jsme vystaveni nejednomu pokušení v tomhle směru, které se nás snaží oklamat a zvyklat, že už se to nenosí. Ale já věřím, že my i po dnešku budeme důvěřovat Božímu slovu, které nás dnes a denně vede a bude podrobovat té důkladní kontrole a pomůže nám k duchovnímu zdraví. Protože ten, kdo nechá Boha na sobě pracovat, ten se cítí tou boží dobrotou. Ten se raduje z toho, před čím ostatní možná pláčou. Že to je příliš tvrdé. A řekli jsme si tady minule, že ten, koho Pán vychovává, tak někdy musí použít i prostředek, který se mu nelíbí. Díky tomu pak zvládneme všechny těžkosti, bratři a sestry, které na nás ovečky Kristovi přijdou, zvládneme všechna pokušení, věřte mi, vítězně a bez úhony. A přesně tohle přeji každému z vás, aby se pro nás pastýřova hůl stala požehnáním. Amen.

Vyslechli jste si 14. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

zdanlivo. To, že si dobrý, môže byť klam.

a stane se v posledních dnech, pravý Bůh. Sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.

0: A vrátil se Lesina i se svojí ženou, ubytovali se v její chýši. Pavlík jim den ze dne sloužil a třeba, že spolu žili, tak jako ještě nikdy nikdo, Pavlíkovi přeci co si scházelo. Taková se ho někdy zmocnila touha po panu faráři, že si musel jenom opakovat: Pane Ježíši, však já ten kříž poslušně nesu a budu jim sloužit. Ale on mě přeci tlačí, třeba že ani nemám ramena zbičovaná, jako jsi měl ty. Ta mladá duše cítila, že tu nikoho nemá, kdo by ji tak rozuměl, jako pan farář. Ten by rozuměl, protože to sám prožil. Do vesnice nešel nikdo z nich po celou tu dobu, protože právě v neděli tolik pršelo. A tu další neděli šli jen dědeček se strýčkem Lesinou a strýček Liška. Ale když se odpoledne vrátili, prosil Pavlík, aby mohl jít do myslivny, že zanese hřiby, které včera nazbíral, a to z těšnosti za to, co mu dala paní lesní. Vzal si Dunaje a už běželi spolu. Chlapci byli jako ptáčeti, které pustili z klece. A Dunaj se taky radoval. To, že konečně nemusí s nikým se dělit o přízeň svého malého pána. Tam se alespoň dozvíme, jak se má pan farář, radoval se Pavlík. Zase volal do lesa: Juchu a halo! Ale pak si raději začal zpívat písničku, kterou ho naučila tetička Lesinová. Tak přišli k myslivně. Tam našel Pavlík paní lesní samotnou. Dědeček vás nechává pěkně pozdravovat, vyřizoval vesele. A přinesem vám šátek z toho uzlíku a posílá vám z věčnosti trochu hřibů. No hleďme, kde jsi to ještě nazbíral? A jaké pěkně. Řekni dědečkovi, že ho také pozdravuji a že pěkně děkuji. A posaď se, dostaneš trochu kávy. Jsem sama, bude mi veseleji. Snad nemusíš hnedka běžet domů. Ale ne. Prosím vás, mohla byste mi říct, jak se má pan farář?
1: Náš pan farář?
0: Dobře. Jenom je to s ním nějaké divné.
1: Proč divné?
0: No. On i minulou neděli, i dnes tak kázal, jako ještě nikdy předtím. Paní lesní s ním mluvila, jako kdyby jí byl rovný. Možná proto, že ji Pavlík pozorně poslouchal. Však, mě to hnedka tehdy ráno řekl, když jsem u něho spal, že bude kázat jako ještě nikdy. To proto víte, že našel cestu do sluneční krajiny, kde slunce nikdy nezapadá. Tedy i tobě to říkal, chlapče. Vždyť i tam nakazatelně tu první neděli nám říkal taková divná slova. No kdyby s ním nebyl týdny ve dne v noci, ani bych ti to neříkala. Tak říkal, že nás dosud jako církevní pastýř dobře nevedl, že sám neznal tu pravou cestu a že sám nebyl z Boha narozen, že nevěděl jistě, jestli mu jsou vůbec odpuštěné hříchy. Že co věděl o pánu Ježíši Kristu, to nám kázával, co se ve škole naučil. Ale sám, že by ho v srdci měl, tak to neměl. A řekl nám, že ani my ho ještě nemáme, že nám smí ukázat cestu a přivést nás k němu. Jemu, že pán Bůh učinil milost a přijal ho za svého syna. Synku, já ti to neumím ani opakovat, ale prostě se na to nedá zapomenout. Sotva jsem se té neděle dočkala. Chtěla jsem vědět, jak nám tu cestu bude ukazovat. A on nám ukázal, jaký je pán Bůh velmi svatý a přitom velmi dobrý. A jací my jsme velicí hříšníci, že musíme věčně zahynout, jestliže se nevrátíme k Bohu a jestliže ho nepřijmeme. No v kostele nebylo slyšet ani mouchu, jak bylo ticho. Nikdo nespal. Já ti to, chlapce, neumím říct, ale jako by to snad nebyl ani on na té kazatelně. Tak se ta slova jinak poslouchá. Když jsme vyšli ven, lidi tam stáli v hloučcích. Byli jsme takový přestrašení, jako kdyby měl soudný den přijít každou chvíli. Říkal, že našel cestu k Bohu a ke Kristu čtením jakési knihy. To jsem dobře nedoslechla, co v ní bylo napsáno. A prý, aby ji člověk četl řádek za řádkem. Ale vždyť já ji mám tady. A už tahá spod košile svůj nejvzácnější poklad.
1: Ty, že tu knihu máš?
0: Zvolala za ním paní s údivem. A když jí Pavlík ukázal první stranu, četla nahlas. Ti pozorně, řádek za řádkem. Kde jsi tu knihu vzal, chlapče? To ti snad dal on.
1: Ale ne, já jsem ji dal jemu. a Pavlík musel znovu vykládat, jak našel svůj poklad. Paní Lesní ho poslouchala velmi pozorně. Vyprávěl i to, jak z té knihy čítávali spolu s panem farářem a oba přijali pána Ježíše jako ta Marta a Ducha Svatého jako ta kapička rosy.
0: No člověče, ty mluvíš jako nějaký svatý nebo boží syn, když se to s těmi mudrci hádal, jak byl ještě malý. Ty by si mi tady, víš co, nenechal?
1: Chvíli přemýšlel.
0: Nechal bych, tetičko.
1: Ale když já nejsem ještě sám na konci. Strýček Lesina přinesl z domu celou Bibli a z té nám teďka čte.
0: Ale já si taky čtu, když jdu do sluneční krajiny a když s tetičkou Lesinovou sbíráme byliny, tak čtu i jí. Tam bych si tu velkou knihu asi nemohl vzít. Já se v ní nevyznám jako v téhle.
1: Bezradně hleděl chvíli před sebe.
0: Ale už vím co. Pan farář, když mi tu knížku vrátil, říkával, že si opatří druhou. Musí jich tedy být na světě víc.
1: To, že řekl?
0: Tak víš co, Pavlíku, když se tvůj dědeček snad nebude zlobit, přineseš ji později. Je neděle, obejde se bez tebe. Mám tady nějaké věci, odneseš je panu faráři a zeptáš se ho, jestli by tu knihu koupil i pro mě. Já ráda zaplatím, ať stojí, co chce. Zaneseš?
1: No a velmi rád, aspoň uvidím pana faráře.
0: Díval se chlapec, jak paní Lesní balí do koše dvě koroptve, vejce, několik z těch hříbů, které on přinesl, a velký kus ovčího síra a ještě čerstvé máslo.
1: Tak tomu zanes. A že ho velmi pěkně pozdravuji, aby to od nás přijal.
0: A že nijak nemůžu zapomenout na ta jeho kázání, ať se za mě modlí. Já bych chtěla taky najít cestu k Bohu. Abych nemusela věčně zahynout. A co mi řekne, abych udělala, všechno udělám. Když mě pošle na pouť kam chce, já tam půjdu, i na mše.
1: Víš, ale já nechci věčně zahynout.
0: Pavlík přemýšlel stále nad těmi slovy, i když už měl polovinu cesty do vesnice za sebou.

Bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš kázeň a moje slová hádžeš za seba? Keď vidíš zlodeja, držíš s ním a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. Ústa si vydávaš na zlé, tvoj jazyk snuje zákernosť, sadáš a ohováraš svojho brata.

Veliký je Hospodin, vší chválihodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného krále na svazích severních. Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností. Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi. Tento Bůh je náš Bůh na věky věků. On bude naším vůdcem, dokud jsme naživu.

Milé sestry, bratři, přátelé, posluchači Rádia Pokoj. Další středa si říká o další povzbuzení. To dnešní vychází z epištoly Římanům. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Římanům 10. kapitola, 11. verš. Vypráví se o jednom muži, který po evangelizačním setkání řekl pastorovi: odmítám uvěřit v Ježíše Krista, protože mě finančně podvedl někdo, kdo se označoval za křesťana. Je to opravdu jediný důvod? Zeptal se evangelista. Ano, odpověděl muž. Pak navrhuji, abychom si to všechno zapsali. Pastor vytáhnul z kapsy sešit a napsal: důvod, proč nejsem křesťan, je ten, že mě někdo, kdo o sobě tvrdí, že křesťan je, finančně podvedl. Pak ze sešitu vytrhnul stránku, dal jí muži a řekl: až budeš stát před Božím soudem a on se tě zeptá, proč si odmítnul jeho syna, můžeš mu dát tento kus papíru. Pak se rozešli. Krátce poté, co pastor dorazil domů, někdo zazvonil u dveří. Stál tam muž se vzkazem v ruce. Přišel jsem vám vrátit ten papír, řekl. Myslím, že tato výmluva nebude před Bohem stačit. Následoval přesvědčivý rozhovor, netrvalo dlouho a muž se celým srdcem obrátil k Bohu. Jaké důvody nachází nejednou vzkříšený Kristus v našich životech? Co bývá napsáno na tom našem pomyslném lístku dnes? Také nás zklamali někdy ti, kteří nosí jméno křesťan, nebo naši věřící rodiče, nebo sousedi, nebo kolegové z práce, kteří se honosí svou zbožností a jejich život tomu v praxi neodpovídá, jistě mi dáte za pravdu, že nejen, že podobné důvody uvádí nevěřící kolem nás, ale i nejeden věřící se drží dál od církve a od služby v ní, protože drží onen pomyslný lístek zklamání ve své ruce s přáním ho předat na věčnosti do Božích rukou. Tudy ale cesta nevede. Dnes tě vzkříšený Kristus žádá: nezůstávej u tohoto zklamání, opři svou víru o mě, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Pán Ježíš nikdy nikoho nesklamal, proto nikdy před Boha nepokládej člověka. Alois Boháček.

Kéž bych měl křídla jako holubice. Uletěl bych, usadil se jinde. Ano, daleko bych letěl. Přebýval bych v poušti. Spěchal do bezpečí před náporem větru, před vichřicí. Kéž bych měl křídla jako holubice.

0: Milí posluchači Rádia Pokoj, žalmy Duchem Svatým inspirované modlitby a chvály byly napsané s cílem vyjádřit hluboké vnitřní pocity lidského srdce vůči Bohu. Mnohé žalmy byly napsané formou modlitby k Bohu a vyjadřují za prvé důvěru, lásku, díku vzdání, chválu a touhu po úzkém obecenství. Za druhé, znepokojení, hlubokou bolest, strach, úzkost, pokoření a volání o pomoc, uzdravení a ospravedlnění. Zvu vás tímto k poslechu série vyučování 23. žalmu, ve kterém se budeme v 25 lekcích společně zamýšlet nad touto úžasnou modlitbou. Tento žalm, zrozený v Hospodinově mysli a inspirovaný Duchem Svatým, vyjadřuje Boží starost a úzkostlivou pozornost o ty, kteří ho následují. Milí přátelé a posluchači, přeji vám požehnaný a vzácný čas. Váš Alois Boháček.
1: Milí posluchači, zveme vás k poslechu 14. části série vyučování 23. žalmu.
2: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít i nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa u vod. Naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí širé smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl přes zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pane Ježíši, chceme ti i dnešního dne poděkovat za to, že jsme mohli přijít na toto místo. Děkuju ti za to, že tak ty si nás provedl tím pracovním týdnem a prosíme tě za to, aby tak jsme se dokázali stišit, přijmout to, co ty nám chceš říct skrze své slovo. Děkujeme ti za to, že tak můžeme vědět, že ty jsi živý Bůh a že ty pracuješ v našich životech a chceš tam pracovat. A tak prosíme tě za to, aby tak jsme ti byli otevřený každý den, každou hodinu, každou vteřinu a aby jsme chtěli naslouchat tvému slovu. Amen.

0: On se vrátí, zpívala naše mládež, on se vrátí. Do té doby, než se vrátí, tak musíme nalézat potěšení. V čem? V berli a v holi našeho Boha. Tvoje berla a tvá hůl, to mě potěšuje. Vítejte u stejné věty, která pojednává právě o potěšení, vycházející z pastýřské berly a z pastýřské hole. A to mluvím o ovečkách, které pastýř pase. Jak už jsem říkal minulý pátek, nevím, jestli jste nad tím někdy podrobně přemýšleli, ale v každém ohledu to je velmi zvláštní. Už ta představa, že ovečka ve stádu má radost, těší se z hole svého pastýře. Chápali bychom, kdyby se ovečka těšila z jiných předmětů, které má pastýř sebou, jak jsem řekl minulou biblickou, že někdy má různé pamlsky, kdy ovečce dá, ale aby se těšila právě z hole a z berly, to je opravdu zvláštní. Právě se ptáme, co je na těchto pastýřských předmětech vůbec potěšujícího. Minule jsme si řekli, že lidem milujícím 23. žalm nejednou uniká ten pravý smysl těchto slov. Jednoduše se u nich někteří čtenáři písma nijak zvlášť nezastaví a když už, tak je nijak nedomýšlí. Co to znamená, když ovečka řekne, že má radost z berly svého pastýře a z hole, kterou má u sebe? A nebo někdy je raději nedomýšlíme, aby nám to nenarušilo ten dobrý pocit, který máme z tohoto žalmu. A nebo si je někdy vykládáme po svém a uděláme si z toho nějaký svůj umělý a přitom falešný dojem. Tak či tak bylo by to škoda. Protože my víme, že to, co náš pastýř má sebou na pastvě, to je pouze jen k dobrému pro každou ovečku, která je v jeho stádu. A něco jsme si už o tom minule řekli. Konkrétně o holi. A já jsem se rozhodl, že ještě dnes večer zůstanu právě u hole. Možná i proto, abychom si o holi našeho dobrého pastýře udělali trochu lepší dojem, než jako křesťané k dnešnímu večernímu zhromáždění máme. Víte, mám takový dojem, že když se řekne hůl, tak se každé Kristově ovečce vybaví, co? Výprask, buďme upřímní. Výprask, co jiného se vám vybaví, když někdo řekne, mám vzít hůl? Naše děti už si dávají ruku na zadek, protože ví, že hůl většinou tam přistává, že je takové letiště pro hůl. A proto i někdy my kazatelé jsme spojováni s holi. Ale já se chci ptát, opravdu hůl je v rukou pastýře proto, aby s ní byl své ovečky? Určitě ne. Minule jsme si poukázali na první dvě role, kterou hůl hraje u pastýře. A tou první, kdo si vzpomene ještě, co to bylo? Autorita pastýře. Ano, měli jsme na mysli tu přirozenou autoritu, kterou pastýř drží v ruce. Dali jsme si za příklad Mojžíše, kterému Hospodin říká, když si říká, ale mě tam v Egyptě neposlechnou, podívej, však já nemám, podívej se, kdo jsem. A Hospodin mu říká, co máš v ruce? A on mu říká, hůl. Hospodin mu říká, to ti bude plně stačit, běž do Egypta. A víme, že pod ní klesl faraon, před ní se rozdělilo moře, skála uvolnila vodu. A no je to stav, kdy ovečky poslušně jdou za svým pastýřem, protože si jsou vědomí, že to s nimi myslí dobře a že autorita v jeho ruce je to, co potřebují. A také jsme si řekli, že právě tou autoritou je pro nás Boží slovo. Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi a my jsme viděli jeho slávu, slávu jakožto jednorozeného syna Božího. Je to slovo, které má i dnes, bratře a sestry, obrovskou moc. A přesně v tomto duchu mluví apoštol Pavel. V Židům 4.12 říká, slovo Boží je za prvé živé, za druhé mocné a za třetí ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní ducha a duše, kosti a morku a také ještě něco dělá zvláštního. Co to je? Rozsuzuje touhy člověka i myšlenky jeho srdce. Vnímejte, staví se mezi naše touhy, mezi naše myšlenky, rozsuzuje je a častokrát víte, jak to bolí, když to a ono nám musí doslova odříznout. Ano, toto je ona autorita v ruce našeho nebeského pastýře, v jehož stádu se nacházíme. To druhou vlastností hole jsme si řekli minule, že je také vedle autority i dozor. Ano, jakási prevence pastýře, který, vnímejte, bdí nad svým stádem a nedovolí nepříteli, aby stádo napadl. Jednoduše rozsuzuje to a ono, zda to je dobré pro stádo, a nebo ne. Ne až ve chvíli, kdy přijde nepřítel, ale jakýsi dozor předtím. A my jsme tady dali za příklad pastýře na betlémských nivách, kdy se narodil Ježíš. Tak když ovečky spaly, byla noc, tak pastýři nad svými ovečkami dozorovali, dbali nad nimi. A je pravda, že od různých škodlivých jedovatých rostlin nejednou pastýř musel ovečky odehnat, protože on šel vepředu a dozoroval, aby oni se nedostali k tomuto nebezpečí. A já věřím, že i toto David jako ten dobrý pastýř má před sebou ve chvíli, kdy sebe sama dává pod dozor Hospodinův. Je šťastný z toho, že to je Bůh, kdo to všechno hlídá, kdo o to pečuje a kdo se o ně stará. Proto s radostí může říct, že hůl jeho pastýře je pro něj velikým potěšením. Já bych si ale v touze, abychom si tu hůl našeho pastýře zamilovali ještě víc než dosud, bych chtěl v téhle biblické hodně přidat ještě další dvě vlastnosti, které pastýřova hůl má. A dělám to i dnes s přáním, aby Pán Ježíš Kristus, ten dobrý pastýř, byl ve vašem a mém životě poznán jako milující Bůh. A aby se našim životům dostalo tolik potřebného potěšení, mimo jiné právě z hole dobrého pastýře. Tím třetím, který chci přidat těm minulým dvou, je obrana. Žel, že se některým křesťanům, když se řekne hůl, vybaví skutečně prostředek na trestání ovci. Ale víte, pastýř především hůl nenosí proto, aby trestal ovečky. I když neříkám, že nejednou nepoužije na neposlušné ovce hůl za tímhle účelem, ale pastýř, dobrý pastýř na pastvu nosí hůl proto, aby potrestal každého, kdo se postaví proti ovečka. Jestli pak to máme dnes a denně na mysli, bratře a sestry, že náš pastýř dobrý nosí hůl proto, aby nebezpečí neprošlo přes něho na nás. Víte, v takovémto případě krásně se následuje Pán Ježíš Kristus. Vědomí, že hůl je v jeho ruce proto, aby strestal každého nepřítele, který přichází za účelem ublížit jeho ovečkám, jeho synům a jeho dcerám. Já uvedu jeden biblický příklad, který dobře znáte, abychom viděli, jakou roli hrála hůl v rukou konkrétně pastýře Davida, který napsal tento žalm. Bylo to v době, kdy proti Izraeli vystoupil filištínský nepřítel v čele s obrem Goliášem. A pasáček David, autor tohoto žalmu, šel za králem Saulem ve chvíli, kdy donesl nějaké ty dobrůdky svým bratrům, kteří bojovali v Saulově armádě. A tam slyší, že když tam tak byl, tak pojednou vyjde Goliáš, začne proklínat Izrael, všichni utíkají, včetně Saula. A David to nemůže pochopit, jak je možné, že se nikdo nepostaví a nechá tohoto, můžeme říct nezná Boha, aby urážel živého Boha. Pasáček David, který opravdu odešel od ovci, a jeho bratr, jeden z bratrů mu říká, co tady chceš, komu si nechal to stádečko ovci tam na stepy, opravdu odešel od ovci, zajde za, nebo nechá se přivést ke králi Saulovi, sám tam určitě nemohl, a požádá o svolení, že bude s Goliášem bojovat. A teď poslouchejte pozorně, jak to přesně následovalo. Budu citovat písmo přesně tak, jak stojí zapsáno v 1. Samuelově, v 17. kapitole, v 33. verši. Saul Davidovi odvětil, nemůžeš jít proti tomu pelištějící a bojovat s ním. Nemůžeš. Kdo mi řekne, jaký uvedl důvod? Určitě děti v besíce ví, jaký uvedl Saul důvod, že David nemůže jít bojovat proti Goliáši. Že seš ještě malý kluk. Ty jsi přece mladíček, kdežto tento bojovník Goliáš je bojovník od kdy? Od dětství, od mládí. Vnímejte, když David pásl ovečky tam z holy, tak Goliáš trénoval. Cituji dál, David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovci svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, vnímejte ty nepřátelé, kteří se blížili ke stádu, cituji dál, aby odnesl ze stáda ovci, hnal jsem se za ním a teďko chci, co tam následuje, hnal jsem se za ním a bil jsem ho. A vyrval jsem mu jí z tlamy. Když se proti mě ale postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a co myslíte, že tam stojí dál? A bil jsem ho. Až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému pelištějci se povede jako jednému z nich, protože potupil řady živého Boha. Všimli jste si tam jedné věci? Dvakrát zdůrazněné. Bil jsem ho. Nejednou nás zaujíme pouze to, že David chytil lva a medvěda za dolní čelist, to nás zaujíme, protože musel chytit za zuby. Jenomže ve chvíli, kdy ho chytne za dolní čelist, tak nastoupí na scénu, co? Davidova hůl. Bil jsem ho, až dokud jsem mu nevyrval ovečku s tlamy. Zvláštní, že? A tomu neobřezanému pelištějci se povede jako jednému z nich, proč? Protože mám v ruce hůl. A jdu před svými ovečkami. A teď si všimněte té zvláštní věci, která nám někdy uniká po té, co David dostal svolení, aby na Goliáše šel, aby na něj vyrazil. 37. verš. Saul mu řekl, jdi, Hospodin buď s tebou. Všimněte si, když vidí tu hůl v ruce Davidově a tu odvahu, tak mu říká, víš co, já ti věřím, běž. Ale chce to vylepšit. Říká si, tak z holy ho tam nepustím, přece jenom jako, ať vypadá trošičku jako bojovník, ne? Poté Saul oblékl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu, oblékl ho do pancíře, na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit. Všimněte si, nebojovat, zkusil v tom chodit, jenomže ono to nešlo. Říká David Saulovi, nemohu v tom chodit, já nejsem zvyklý. Já nejsem zvyklý na tohle strašidlo. A čteme, svlékl to ze sebe. A pak, co myslíte, co se stalo? 40. verš říká, vzal si do ruky svou hůl. Jak požehnaný důkaz toho, že David pochopil, o čem ta hůl dobrého pastýře je. David viděl při skládání tohoto žalmu, jak Hospodin láme jednu hůl za druhou na nepříteli, který ho chce napadnout. Ano, jak před ním jde a jak ho následně brání. Není to krásné nádherně vědět i v tom našem případě dnes, že máme takového pastýře, který má v ruce hůl a každý nepřítel, který se blíží, dostane co proto? Vidíme to tak, bratře a sestry, když uvažujeme o svém křesťanském životě a o všem tom, co nás napadá? Že Pán Ježíš jde před námi a nepřítel musí jeden po druhém ustupovat do pozadí, protože tam je jeho hůl. A to jak zblízka je účinná, tak i zdáli. Víte, dobrý pastýř používal hůl, už jsem řekl před chvíli, v prvé řadě k tomu, aby když je vedl nějakou cestou, aby jim i připravil a prozkoumal terén. Vždycky jste viděli pastýře, jak šel po nějaké pěšince a s tou holí se tak rozmáchl vždycky, aby zjistil, jestli v trávě něco nečíhá, aby vyplašil hady, kteří tam čekali, bušil do křovy a všechno to, co tam číhalo, před holí uteklo, aby ovečka za pastýřem šla v bezpečí. Stejně tak ale hůl pastýř používal i na nebezpečí, které viděl v dáli. A nebo které právě vyběhly z křovy. K našemu pochopení, jak účinné to bylo, mi dovolte, abych připomenul i vám, kdo jste možná nebyli minule, jak ta hůl vypadala. Byla to hůl, kterou si pastýř pečlivě vybral. Já jsem tady minule říkal, jak mi táta ukazoval, jak takovou hůl vyráběl. Když pásl ovce, v lese vyhledal malý stromek, který vyhrabal a pečlivě ho opracoval, využil právě ten širší konec, který byl opravdu pevný, protože využil kořeny, které se tam rozšířovaly, ořezal do hladké kulaté hlavy a kmen upravil tak, aby přesně padla do jeho ruky. A teď si pouze představte, jak ji zvedá a přesným hodem zasahuje nenasytnou zvěř. A já jsem se dočetl, že i v současné době pastevci, ovci, dělají dokonce soutěže v této disciplíně. Ano, závodí mezi sebou, kdo touto holí, která má na konci krásně opracovanou hlavu, kdo přesněji zasáhne cíl na dálku. A k tomu, aby se z nich stali dobří pastýři, kteří ovládají hůl, pritráví celé dlouhé hodiny každý den tréninkem. A jsou v tom opravdu někteří hodně dobří. A na dálku zasáhnou přesný cíl. A jak sami dodávají, je to jak jejich vlastní obraně, stejně tak obraně svého stáda. Protože pastýři vnímají svou hůl jako prodlouženou obranou ruku v každé těžké situaci, do které se dostanou ze stádem. A teď už stačí, abyste nechali myšlenky proudit a unášet se na vlnách tohoto šikovného pastýře, který jedním přesným hodem zasáhne nepřítele, který i nás Kristovi ovečky často tak napadá. Není to krásné vědět, že v hůl v rukách vašeho nebeského pastýře je přesná? Však jistě víte, jak přesný úder Ježíš Kristus odháněl na tomto světě satana. Přesnými údery. Ve chvíli, kdy ho přicházel pokoušet. Používal hůl Božího slova tak přesně, že ďábel před ní kapituloval. A tak nezapomeňte, my musíme být Pánu Bohu vděční každý den za tuto ochranu, kterou nám poskytuje ve svém slově. Kterému můžeme věřit. My máme vždycky po ruce slovo, které má moc a jde přesně na cíl. Pán Ježíš učeníkům říkával Marek 13:11, až vás povedou před soud, tak ať se vám roztřepou kolena, ano, až vás povedou před soud, vy nemějte vůbec starost o to, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte, protože to nejste vy, kdo mluví, ale kdo? Duch Svatý, který je ve vás, on bude mluvit. To znamená, že Bůh Duch Svatý jde před námi. Přesné údery na hlavu nepřítele, jak vidíte, si dělají své. A my to víme. Vždyť buďme upřímní, kde by si byl, bratře a sestro, kde bych byl já, kdyby tomu tak nebylo. A to druhé, co chci zmínit ještě v této biblické hodině, když se budeme modlit, je další vlastnost v pořadí čtvrtá a to je kontrola. Možná si říkáte, tak jaká pak kontrola? Ale já jsem přesně takto nazval ten další účel, ke kterému slouží pastýřova hůl. A uvidíte sami, pokud jste na tento verš v Biblii nikdy nenarazili, anebo jste mu nerozuměli, jak krásně spadá do tohoto směru. Pastýř totiž svou hůl vždycky používá k tomu, aby když je přivede domů v bezpečí, aby je také i spočítal, jestli mu některá neschází. Když se večer postaví k vrátkům, kudy ovce prochází, jedna po druhé do ovčince, napřáhne hůl nad hlavy ovci a nechává jednu po druhé projít. Už víte, který verš v Bibli mám na mysli? Pojednávající o tomto? Pokud máte někdo Bibli otevřenou, i vy, kteří máte zavřenou, najděte si proroka Ezechiele, 20. kapitolu, 37. verš. A prosím, kdyby to někdo z vás přečetal. Ezechiel 20, 37.
1: A provedu vás pod holí a uvedu vás do závazky smlouvy.
2: Děkuju.
0: Má někdo ještě jiný překlad?
2: Třeba kralicky.
0: Provedu vás pod holi. A uvedu vás do závazku smlouvy. Kralický překlad říká, proženu vás, vnímejte, říká to ten dobrý pastýř, proženu vás pod hůl. Mluví se svým lidem. Víte, toto je vyjádření nejenom autority a dozoru vlastníka stáda, ale je to také i vyjádření toho, co následuje, když přijdou ovečky k ovčinci. Musí projít pod hůl svého pastýře. Kristus chce vědět i dnes, jestli se všechny ovečky vrátily z pasty. On nechce žádnou nechat venku přes noc, bez dozoru, na pospas nepřátelů. David přesně tohle má před sebou. Ovce, která prošla pod pastýřskou holi, ta byla započítána mezi přítomné a pastýř viděl, že je v bezpečí. Může klidně jít a může odpočívat. A to nebylo všechno. Říká se, že existuje druh vlků, které jsou hodně podobný ovcím. A víš, když máš černé ovce ve stádu? A prý jsou tak chytří a přizpůsobiví, že využívají situaci, že se přimísí do velkých stád a skrčeně hodlají proniknout do ovčince, kde si v noci dělají svoji práci. Tím ale, že pastýř stojí u vrátek a prohání stádo pod svou hůl, že provádí tuto nezbytnou kontrolu, nemůže se stát, aby tento predátor pronikl do stáda. Pastýř příjemně každou ovci, kterou prohání pod svou hůl, lehonce klepne do hlavy. A víte, jak na to zareaguje ovečka, když ji takhle mírně klepnete do hlavy? Víte, co udělá? Sklopí hlavu. Jak si jde do pokory. A některá i zabečí. A víte, co udělá vlk, když ho klepnete do hlavy? Ten do pokory nejde. Vlk nikdy nešel do pokory. Ve chvíli, kdy dostal ten ťukanec do hlavy, tak víte, co udělal? Zavrčel. Protože on jen klik do hlavičky se mu prostě nelíbil. On to nečeká a pojednou má pocit, že je ohrožený a tak jde do útoku. Ne tak ovečka, ta šla do pokory. Jenomže ve chvíli, kdy vlk zavrčel, byl to jeho konec. Jak dobrá metoda, že? Když nás Kristus provádí pod hůl. Aby zjistil, jestli jsme ještě ovečkami, anebo už se z nás stali vlci. Dobrý pastýř tuto metodu prohánění svých ovcí pod hůl dělá taky z důvodu, aby své ovečky prohlédl po té zdravotní stránce. Bylo krásné vidět pastýře, jak zjišťuje právě holi i to, zda ovce je v pořádku zdravotně. A zkušený pastýř se nedal oklamat, protože když tak stál večer u vrátek, kudy jednotlivé ovce procházely, každou ovci právě díky své holi prohlídne důkladně, takže ji rozhrne vlnu a následně zkušenýma rukama ohmatá tělo zvířete, aby zjistil, když se nezdá některá ovečka, aby zjistil, jaké má potíže. A možná, že právě toto měl na mysli žalmista 139. žalmu, když počíná 23. veršem, říká, Bože, zkoumej mě! Nenech mě, ať chodím ve tvém stádu, zkoumej mě, prohrň mým vlnu, ať vidíš, co se tam děje. Cituji dál, ty znáš mé srdce a tak mě zkoušej, ty znáš i můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti veď mě. Používej svůj hůl u vrátek a prohrň mou vlnu. Teď pojďme v tom duchu k nám dnešním ovečkám toho dobrého pastýře a ptejme se, pane, jak moc se mi líbí, když mě proháníš pod svou hůl? Skloním hlavu jako ovečka, anebo zavrčím? Víte to, co pastýř dělá v oblasti kontroly pro blaho ovce? tak se ptejme, jak moc se nám líbí, když nám Pán kontroluje ten duchovní zdravotní stav. Víte, to, co pastýř dělá skutečně, i v oblasti kontroly je proto, aby si žil a já s tebou v jeho blahu, pod jeho bezpečí. Nemyslím si, že to pastýř dělá, protože ho to po celodenní péči baví. Víte, pastýřovci byl většinou celý den na nohou. A večer, aby se si stoupil ke vrátkům a ještě tam prováděl tuhle práci. Nemyslím si, že pastýř to dělal, protože ho to bavilo po celodenní dřině. Ale on to dělal proto, protože chtěl, aby jeho ovečky byly v pořádku. Stejně tak, bratře a sestry, ani ten náš nebeský dobrý pastýř to nedělá kvůli tomu, že nemá nic jiného na práci. On to dělá kvůli tvému a mému blahu. On to dělá kvůli tvému a mému duchovnímu zdraví. Však každý z nás víme, co všechno nás denně ohrožuje. Co všechno nás ohrožovalo i v tom uplynulém týdnu. A spoustu toho vůbec nevíme a nedozvíme se to, protože nebeský pastýř byl u toho. Každý víme, co se nás i přidrží té naší vlny duchovní. A tak dobrý pastýř nás svým svatým slovem zpytuje. A víte, on se nedá oklamat, stejně jako jiný pastýř, ten dobrý pastýř u toho tělesného stáda. Nedá se oklamat ničím, ale tu, která vidí, že v ohrožení, si dá stranou, aby se o ní postaral. Nedá se oklamat ani v našem případě náš Bůh naším vlněným rouchem, ve kterém možná vypadáme, že je všechno v pořádku, ale ve chvíli, kdy ho rozhrne, vidí tam někdy ty boule. Však víte, že Pán Ježíš u Matouše 7:21 říká, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce. Tady vidíte, že pod bystrým zrakem rozhrnuje vaši i moji vlnu, aby viděl, co je pod ní. Ano, jeho zrak proniká pod veškeré naše masky, které si nejenom nasazujeme, abychom vypadali před ostatními dobře. A tím nám zjeví všechno, co mělo být napraveno a odstraněno. A my víme, že jeho zraku nemůže na tvém a mém životě vůbec nic uniknout. On všechno vidí. Jeho oči, říká Bible, jsou jako plamen ohně. Proto žalmista v 69. žalmu v tom 6. verši vyznává, ty znáš, Bože, moji pošetilost. Čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Ty to rozhrneš a ty to vidíš. Proto ona kontrola, která nám je nejednou nepříjemná, ale naučme se za ní, bratře, sestry, více děkovat, protože se to vyplatí. Bůh chce, aby se nám vedlo dobře v jeho stádu. Ten dobrý pastýř našich duší chce pro nás jen to nejlepší. Proto nás zkouší, proto nás zpytuje a proto náš stav provádí pod svou hůl. Je to znamením jeho péče o nás a proto to potěšení, o kterém David tady mluví. Tvoje hůl, dobrý pastýř, mě potěšuje. A tak si nechme tu naši vlnu prohmátnout, bratři a sestry. Už jsme si tady před časem řekli, že vlna je v písmu obrazem toho přirozeného života. Toho, co zachycuje, když jde ovečka tím lesem, tak se za ní zachycuje všechno, i to, co je v trávě. Častokrát je to obrazem pýchy a obrazem prosazování sebe a nevím čím vším, co se naší vlny chytá. O to víc si važme, že ten náš dobrý pastýř hodlá proniknout svým slovem až na naši kůži. A možná i pod ní. Važme si toho, že hodlá zapracovat důkladně na naši vůli. Važme si toho, že hodlá uvést do pořádku všechno to, co se skrývá pod povrchem té husté vlny. Každý z nás víme, jak stačí málo, abychom před okolím ukryli ta naše bolavá srdce, která naléhavě potřebují Boží lékařství. Tak bych chtěl v závěru této biblické sebe i vás, nás, ovečky Ježíše Krista, povzbudit k tomu, abychom měli neustále na paměti, jak požehnaná může být hůl našeho pastýře pro každého z nás. Necháme-li se jí řídit. Žijeme totiž ve spletitých problémech naší společnosti. Boží přikázání a normy písma současná společnost odmítá. Dokonce i v církvi se lecos v písmu pokládá za staromodní a za překonané a nás se chytá spousta věcí. Tak na základě toho moderního pojetí písma nejeden křesťan odmítá jakýkoliv podchod pod pastýřovu hůl. Někdy bychom jich rádi přeskočili. Ano, jsme vystaveni nejednomu pokušení v tomhle směru, které se nás snaží oklamat a zvyklat, že už se to nenosí. Ale já věřím, že my i po dnešku budeme důvěřovat Božímu slovu, které nás dnes a denně vede a bude podrobovat té důkladní kontrole a pomůže nám k duchovnímu zdraví. Protože ten, kdo nechá Boha na sobě pracovat, ten se cítí tou Boží dobrotou. Ten se raduje z toho, před čím ostatní možná pláčou. Že to je příliš tvrdé. A řekli jsme si tady minule, že ten, koho Pán vychovává, tak někdy musí použít i prostředek, který se mu nelíbí. Díky tomu pak zvládneme všechny těžkosti, bratři a sestry, které na nás ovečky Kristovi přijdou, zvládneme všechna pokušení, věřte mi, vítězně a bez úhony. A přesně tohle přeji každému z vás, aby se pro nás pastýřova hůl stala požehnáním. Amen.

Vyslechli jste si 14. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Drahomíra Polóniová, Staviam v nebi dom. Zlato, striebro, seno, slama, Staviam v nebi dom.

Tyjo, co to je tady? No to neznám. Tady to je nějaký plot, nebo... No kam jsme se to my dostali? Orko, my jsme zabloudili. No teda... My jsme to odbočili, já vůbec nevím. Tak to je pěkný. A teď fouká ten hrozný vítr. No, tak já teď vůbec nevím, kde jsme. Co budem dělat? Tak já vůbec nevím, jak se mám já zorientovat. No já vůbec nevím, jaký ti mám dát povel, děvče, protože tyjo. Ježíši, tak je to, prosím tě, asi na tobě. My jsme zabloudili s tím mým vodícím psem. Prosím tě, vyveď nás domů. Já přes ten vítr vůbec nejsem schopná zjistit ten směr. Prosím tě, doveď nás. Doveď nás. Orka, zpět. Otoč se. Dobrý. No, hodná. A vyveď paničku domů, pojď.